Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová.

0: Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka Legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Xindl X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
6: No proto.
5: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
2: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
3: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
4: Filtry, které si poradí se šumem.
3: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
4: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
3: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
4: Almeto i to největší zatížení.
3: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
4: Almeto. Váš ochránce.

0: získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.

Rádio Orion. Tohle vám hrajeme nově.

0: Lazore, ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
3: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
8: Filtry, které si poradí se šumem.
7: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
8: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
7: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
8: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
9: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
10: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah, včetně doplňků.
11: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

And I touched your face, narcotic mindfulness, melody. And I

0: Matrace za hubičku.cz.
1: Cože?
2: Matrace za hubičku.cz. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Dny zdravého spánku ve Vyspíme se.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme se.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
4: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
6: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
7: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, dolní oblast Vítkovice.
8: Azore, ke mně, nech tu srnku.
9: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
10: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí Majland? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo XXL-kuchyně.cz.
11: Stavebniny Janík.

0: Allegro.cz.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.

0: Matracezahubičku.cz.
1: Cože?
2: Matracezahubičku.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
8: Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
7: On air.
9: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo polovinu českých domácností. Zhruba 10% se potom podle posledních průzkumů potýká s velkými finančními obtížemi. Lidé se snaží dopady zdražení zmírnit vyhledáváním levnějších čerpacích stanic, omezením míst autem nebo šetřením v jiných oblastech. Vztahy mezi Čínou a USA budou nejlepší, to jsou slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. Řekl to během dlouho očekávané návštěvy Pekingu. Stabilita vzájemných vztahů obou velmocí je podle něj dobrá pro celý svět. Se svým protějškem si budou mluvit hlavně o obchodu. Fotbalisté Slávie se radují z dalšího ligového titulu. Pražané si ho zajistili včerejší výhrou 5-1 nad Jabloncem. Oslavy tak mohou začít dvě kola před koncem nadstavby, i když bez fanoušků v tribunách. Slavia totiž musí za výtržnosti v sobotním derby se Spartou nejbližší 4 domácí soutěžní duely odehrát bez diváků. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Přestože byl letošní duben suší než loňský, významné vodní nádrže v povodí Odry zůstávají velmi dobře naplněné. Jejich zásobní prostory jsou aktuálně plné z 90 až 100%. Zima byla přitom z hlediska zásob vody ve sněhu jednou z nejslabších za posledních více než 50 let. Podnik spravuje vodní toky a díla v povodí Odry, tedy na území Moravskoslezského a částečně Olomouckého kraje. No a na Moravě a ve Slezsku má převažovat velká oblačnost s lokálními přeháňkami, odpoledne i s možností bouřky. Později večer očekáváme od jeho západu déšť na většině území. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů. V Beskydech a Jeseníkách má být až 10.
12: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: milionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
1: Snídaně šampionů.
2: Snídaně. Dobré ráno, s vámi Jasmin, David a já, Michal. Dobrý den.
3: Dobré ráno, krásný čtvrtek.
4: Ahoj.
2: Hezký čtvrtek, víkend začíná, víkend na spadnutí.
3: No, vlastně.
2: U někoho? Vlastně,
3: u někoho asi,
2: u někoho,
3: jo.
2: Že? U někoho, kdo má třeba zítra volno. No nic, víkend, Blinding Lights, s tím to začneme. Hezké ráno.
0: Hit Radio Orion.

0: The Weeknd, Blinding Lights. Tímhle jsme odstartovali čtvrteční snídani šampionu na Hit Radio. Krásné ránko. A mě by zajímalo, jaké máte ráno, kdo nás posloucháte v těchto brzkých hodinách. O, někde únava, vidíme, dobře. Někde už třetí kavčo, chápeme. No a co tady ve studiu, co ty, Jasmin?
1: Já dneska po několika dnech se cítím po ránu opravdu dobře.
0: Nekecej.
1: Mně se naopak, ty jsi mi před chviličkou říkal, že se ti nedařilo usnout, tak já naopak dneska pecka.
0: Mně totiž přijde, já už jsem si toho všimnul asi 2-3 týdny zpátky, že když ty jsi lehce unavená, já jsem v pohodě. A přesně naopak, jo, třeba Davida toho se ptát nebudem, ten je v pohodě.
1: Ten je v pohodě,
0: jak se máš, Davide, ty?
2: Mně v pohodě.
0: No my si to prostě takhle střídáme.
1: A tak to je dobře, se zvedneš, když potřebuješ, že jo, vzájemně jako.
0: Jak se, ještě to funguje, no, zatím, no, všechno. Tak, jak se máte vy, jaké máte ráno vy? Minuta šampionů startuje za malou chvíli.
1: Budeme od vás klasicky chtít 3 informace, abychom věděli, jak se máte po ránu, jak se jmenujete, odkud jste a jak se vám dneska vstávalo.
0: 777 937 777, můžete nám to poslat přes WhatsApp nebo klasicky SMS-kou, budeme rádi a my k vám posíláme Amy McDonald 607. Hezké ráno.

0: This is the life, Amy McDonald a this is snídaně šampionu na Hitrádiu v 6 hodin 10 minut. Ptali jsme se vás, jaké jste měli ráno, jak se vám stávalo, jak to jde, o tom je minuta šampionu, která startuje právě teď.
1: Anna Most, dneska vstávání překvapivě skvělý.
0: Lucie Kladno, prej na první budík.
1: Jana Liberec, dneska úplně v pohodě, stejně jako David.
0: Tereza Pardubice vůbec neví, jak se dostala do práce, asi autopilot.
1: Kaťa Olomouc, přátelé, poslouchám vás od 3 ráno, vstávalo se trošku těžko, ale už jen zítra a pak volníčko. Mm-hmm.
0: David Bojkovice, už 2 hodiny jedu na školení.
1: Dobré ráno z ostrova Murter, odpočatý, vaše rádio vyhrává k výborné kávě, máme zde slunečno a příjemných 13 stupňů, zdraví David.
0: Mm-hmm. Vojta a Ondra, jsme... To je kritika z cepu nebo z čepu a jedeme do školy a do práce.
1: Vašek Voladej, pohoda v práci a zítra konečně páteček.
0: Vlaďka z Dolní Kalné. Neměla auto a musela jít do práce na skutru. Krásná projížďka. A ještě tady máme nakonec jednu hlasovečku od Markéty.
2: Ahoj bando, ráda vás poslouchám. Moje ráno je hektické. Vůbec se mi nechtělo stávat. Budík jsem odložila dvakrát. A od rána mám v hlavě tón písničky. Znám jenom asi 2 slova a vůbec nevím, co to je za písničku. Možná mi poradíte?
0: Schválně.
2: Je to... Popáte, na, neznáte, anebo popáte, tu svoji lásku poznáte. Každopádně, kdo to najít neumí,
0: napiš.
2: Zase to povede vám.
0: Popáte svoji lásku.
2: Ne. Krásné ráno.
1: No tak, děkujeme.
0: Takhle, my jsme tu hlasovku neposlouchali dopředu, takže i pro nás je to překvapení teďka.
1: Než to David najde, tak mi se líbí, jak někdo zdraví tady z ostrova Murter, který by měl být podle všeho v Chorvatsku a někdo zase skoro nemůže vstávat, ale jako ta nálada je dobrá očividně, takže...
3: Já jsem to schválně zadal do Google. Popáte, tu svoji lásku neznáte. A píše mi to, omlouvám se, ale jako umělá inteligence nemám osobní život, emoce ani schopnost prožívat lásku.
0: Tak to je výborný.
1: Tak Market, asi jsme ti zrovna nepomohli, ale snažili jsme se.
0: Úžasný. Pátá právě teď odbyla. To je asi něco jiného.
1: Tak asi ty linky nic ne.
0: Asi dáme linky, no teda. David bude ještě hledat, slibujeme, zkusíme to, jo? Co je v našich silách, v Davidových silách a v silách umělé inteligence. Linkin Park, Up From The Bottom, 6 hodin 12 minut na Hit Radio. Hezké ráno.

0: 6 hodin 19 minut, tohle je Hit Radio, krásné ranko. Asi každý z nás někdy slyšel přísloví káže vodu a pije víno.
1: No rozhodně.
0: No rozhodně. Tak máme tady příběh z Řecka. Řecký ministr zdravotnictví se nechal na tiskovce ke dni bez tabáku vyfotit s cigárem v puse. No a celý Řecko se teďka hádá, jestli je to jako drzost, anebo jestli je to jako geniální v tom, že se o tom všichni tady jako povídá, že to všichni viděli tu tiskovku. Nudnou vlastně, no jinak.
1: Právě vím si, že by tam stál s nějakým celerovým smutíčkem třeba. Jo, tak si řekneš, jo, tak hezká jako oslava nějakého tohohle dne, hezká propagace, ale každý na to hnedka zapomene. Vlastně,
0: nikoho by to nezajímalo, on se tam prostě postavil a bylo to. Jo, a vlastně, jako asi chytrý tah, asi to tak mělo být, protože když si a bylo to. Jo, a vlastně, jako asi chytrý tah, asi to tak mělo být, protože když si vzpomeneme, když

0: návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
7: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 tisíc korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 tisíc. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
9: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá.
12: Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
11: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
12: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.
13: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuji pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
14: Sháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
15: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
16: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
17: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na výjezdu z Ostravy směrem na Havířov u odbočky na Karvinou zasahují záchranné složky u nehody osobního auta. Na místě počítejte s omezením provozu, zdržení je nárazové.
21: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Orion.

0: 6 hodin 31 minut, takhle zní čtvrteční snídaně šampionu na Hit Radio. Michal, Jasmina, David s vámi. A David, náš nejlepší zprávař pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Milovníci knih se sjíždějí v pražských Letňanech, startuje tam totiž 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy. Potrvá do 17. května. Čeští házenkáři si na světovém šampionátu nejspíš nezahrají. Po včerejší prohře s Francií téměř ztratili naději na vysněný postup. Český výběr v brněnské hale podlehl favoritovi 26-37, odveta se hraje v neděli. Policie pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy, vzácného historického artefaktu, který má nevyčíslitelnou hodnotu. Neznámý pachatel ho ukradl z baziliky na Liberecku. Podle detektivů měl tmavé oblečení a světlé boty.
0: Myslíte, že ty hadry má pořád na sobě?
3: Skoro určitě, no. Přišel domů a říkal si, tuhle bundu tu jsem měl teprve dvakrát, tak tu si vezmu ještě zítra.
0: Takže co měla sebe, bílý boty a tmavý kalhoty?
3: A tmavé oblečení.
0: Oblečení.
4: Jako tady dneska třeba. Jako skoro každý
3: co
4: možná.
3: Co jsi dělal v úterý 12.
0: května? Hele, co tady mám? Být či nebýt? To čumíte, co? Alcazar, hezké ráno.

0: je slza. Celibát na Hit Rádiu v 6.39, krásné ránko.
1: Pokud se chystáte strávit víkend třeba na zahradě, tak by se hodilo mít posekaný trávník a ideálně to nechat na někom jiným, než přímo na vás, že jo? Na Hit Rádiu teďka hrajeme o robotickou sekačku Honda Mimo v hodnotě 16 000 korun. Taková malá, tichá, šikovná, ideální na zahradu, zatímco vy si tam můžete pokrylovat, dát si kafe a bejt v pohodě.
0: Malá, tichá, šikovná Honda Mimo. Jak vyhrát? Na našem webu napište hit na náš web na hitradio.cz, který vám vždycky zlepší náladu. Váš oblíbený song, který vás právě dostane z té špatné atmosféry nálady. A když svůj song uslyšíte o víkendu ve vysílání Hit Rádia, tak se stačí do 10 minut dovolat k nám do studia a Honda Mimo, malá, tichá, šikovná, může sekat právě u vás doma.
1: Tak poslouchejte Hit Rádio taky o víkendu a my vám budeme moc držet palce,
0: moc,
1: ať to vyhrajete.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz. Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: dělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
5: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
6: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamécia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
11: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
12: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
11: Fakt?
12: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
11: Tak jedeme.
12: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
13: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
14: Mami, mami, mimino Stegosaura.
15: On chodí, jde k nám.
14: Je, ty seš ale rostomilé.
16: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
17: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. S komplikacemi počítejte na výjezdu z Ostravy směrem na Havířov u odbočky na Karvinou. Zasahují záchranné složky u nehody osobního auta. Na místě počítejte s omezením provozu.
18: Mami, proč máme všechno od konceptu?
19: To jen se zeptej, tatínka.
20: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
21: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
22: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: One Republic pro lepší ráno 6.53 na Hit Rádiu. Dobrý den.
1: Tak schválně. Kolik rodičů je ideální na jedno dítě? Jasně, asi jste řekli dva a i jeden je někdy dost, protože ne každý má to štěstí třeba, ale v Itálii teďka povýšili. Odvolací soud v Bari oficiálně uznal dítěti tři rodiče. Dva tatínky a jednu maminku a ten rozsudek už platí.
0: Takže máma a dva tátové.
1: Já v tom vlastně vidím takový praktický výhody, protože představ si, že třeba v noci vstáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale no, jste tam tři.
0: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer.
2: A ty dva chlapy můžou jít společně na pivo.
0: Přesně.
2: Jo? Ten jeden tam není sám.
0: A ono vlastně třetí rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchyně nebo sousedka, takže vlastně pro nás tady v České republice jako nic zvláštního, akorát trošku zvláštní, že teda jsou dva tátové a jedna mamka. Jo? Jaký to má ještě další výhody?
1: Tak Vánoce možná.
0: Jo, to je pravda.
2: Dítě dostane víc dárků.
1: No,
0: to je pravda. Od Ježíška, no. Samozřejmě. Třídní schůzky. Tak to je slušná delegace teda, když tam vyrazí všichni v Itálii. Tam možná musí ty lavice jako stuknout. Ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to, když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo? Tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou. A ty, já s kterým, ty vole?

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
0: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Češi souhlasí se zákazem sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Podle posledních průzkumů se pro zavedení přísných opatření vyslovilo 82% populace. Zákaz telefonů ve školách by potom podpořilo 78% Čechů. Ostře sledovaný případ smrti Matthew Perryho má dalšího obžalovaného. Muž, který měl hollywoodskému herci zprostředkovat dodávky ketaminu, půjde do vězení na 2 roky. Připomínám, že představitel Chandlera v seriálu Přátelé zemřel ve svém domě v Los Angeles v říjnu roku 2023. Ruské úřady utahují šrouby, Moskva zakázala zveřejňovat zprávy, snímky a záběry škod způsobených drony. Právě ty se od vypuknutí války šíří především v zahraničních médiích. Za porušení nejnovějších nařízení hrozí pokuta až zhruba 60 000 korun. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Opavský magistrát znovu otevřel myšlenku do stavby budovy Slezského divadla na Horním náměstí v centru města. Přesunout by se tam mělo zázemí divadla, dílny, prádelna nebo depozitáře. Pro tyto účely divadlo zatím využívá budovu v ulici Rybí trh, která je ale ve špatném technickém stavu a její další využívání je dlouhodobě neudržitelné. Objekt je navíc prohlášený za kulturní památku. No a na Moravě a ve Slezsku má převažovat velká oblačnost s lokálními přeháňkami, odpoledne i s možností bouřky. Později večer očekáváme od jeho západu déšť na většině území. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, ve Skydech a Jeseníkách má být až 10.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
10: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: My vám stále přejeme hezké ráno.
12: Krásný čtvrtek. Snídaně šampionů. Rozpomeňte se, kdy jste byli naposled u doktora. My samozřejmě doufáme, že teda hodně dlouho ne, jo. Ale rozpomeňte se, jaký máte zážitky třeba z čekárny, jo. A schválně, jestli trumfnete jednu naší kolegyňku. Už za chvíli.
11: Čekám, že přijde hodně zpráv. Počkejte na to, teď Lady Gaga na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Pět minut po sedmé ladíte Hit Radio, přejeme krásné ránko.
1: Před chviličkou jsme říkali, ať si vzpomenete na své zážitky od doktorů a z čekáren, a nebavíme se o tom náhodou. Naše social kolegyně Sapča nám dneska psala, že už třetí den sedí v čekárně u doktora, a uvědomili jsme si jednu věc, že ty čekárny jsou opravdu takový jako prokletý a dost zvláštní místo, jo? Protože tam vždycky nastanou nějaký bizarní situace. A právě ta Sapča, ona tam přišla třeba ráno a odcházela v 7:30 večer, protože ten její doktor si se všema hrozně povídá, hrozně to natahuje, zdržuje, dokonce prej Sapči teta, ta si tam nosí rybářskou židli, že už s tím jako počítá.
0: Já jsem rád, že jsi to vysvětlila, protože jsem si říkal, proč tam teda už je 3 dny v kuse, jakože neví, kde je východ, nebo...
1: Je to takhle, a jako ta rybářská židle, ta mě teda hodně překvapila, musím říct.
0: No, rozhodně asi každý z nás zažil v čekárně nějaký takový trošku bizárek, na tom se shodnem. Neklepejte, vyčkejte na příchodu sestry. To je asi na dveřích všech ordinací, si myslím. No a přesně, je to takový. A já bych jenom tohle, a já bych jenom tohle. A já jsem takhle jednou seděl a říkám, já taky potřebuju jenom vyšetřit. No, jo, a to je jenom tohle. No a jednou jsem byl takhle v čekárně a pán, který tam čekal staršího věku, už to nevydržel. A do ženy, která přišla a klepala tam, se extrémně pustil. Jo. Ta atmosféra v té čekárně byla taková, jak to říct, dala by se kraj, takzvaně. A já jsem jako usoudil, že je lepší odejít a přijít jindy, jo. Protože to, co se tam dělo, to byla šílenost. Takže zážitek z čekárny já mám. Co David, něco speciálního?
2: Dlouho bych vzpomínal, ale je teda pravda, že tu ceduli neklepejte, počkejte na příchod sestry, přečtu vždycky až potom, co zaklepu, a pak si připadnu jako největší jouda. No.
0: Tak já nevím, jak jako velkým písmem to tam mají ty doktoři dávat na ty dveře. Mně přijde, že čím jsem starší, tak tím to je větším písmem, že ty lidi opravdu to nechápou a jsou třeba jako tady David, nevím, a klepou, jo? A až teprve pak si to přečtou, tak já nevím.
1: Co vy? Co jste bizarního zažili vy v čekárně? To nám dejte vědět, to nás zajímá. Klidně formou hlasovky, ať to slyšíme.
0: No a samozřejmě budeme rádi, když se připojí i lékaři, když to budeme mít takzvaně jako z první, jo? Z toho, spoza dveří. 777-937-777, to je číslo, kam můžete nahrávat hlasovky přes WhatsApp, anebo nám to napište normálně, klasicky zprávou, pokud se vám nechce hlasovka nahrávat. Vrátíme se k tomu, teď další skvělá muzika, tohle je Lenny Kravitz, Fly Away, na Hit Radio v 7:08, hezké

0: Jeden z rychlejších kousků ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio, Mikolas Josef. Ferrari, 7 hodin, 14 minut. Krásné ráno.
1: Co bizarního jste zažili v čekárně nebo ordinaci u doktora? K tomu jsme se dostali díky naší kolegyně Sabče, která má zážitku od doktora až, mají tam u nich jednoho hodně speciálního doktůrka. Nicméně, jak jste na tom vy?
2: Přišla nám třeba hlasovka od Jany přímo z ordinace.
3: Dobré ráno, já vás zdravím z ordinace, kterou teda za chvilku otevřeme. Chtěla bych říct, že my teda na dveřích ordinace už dávno cedulku neklepejte nemáme, protože to je úplně zbytečné. Takovým pacientům, kteří zaklepou a říkají, sestři, já chci jenom, říkám takzvaní jenomy, protože ze slovíčka jenom je věta, která trvá třeba 3-4 minuty a ono to opravdu zdrží nás v práci a ruší hlavně lékaře, který je vevnitř v ordinaci a mezi tím zvoní pacienti, telefonují, kteří prostě nevydrží na telefonu a pak tvrdí, že jim ten telefon nezvedám, zatímco já řeším třeba pacienta ve dveřích a tak dále, a tak dále.
0: Tak tady to máme z té druhé strany, takzvaně spoza dveří.
1: Spoza dveří, ale co klienti nebo nemocní?
0: Jo, pacienti, myslíš, jo?
1: Pacienti.
0: Klient. Další klient, prosím.
1: Další klient.
0: Tady nejsi na přepážce v bance.
1: Tak Hanka píše. Vedle mě seděl pán, co si do čekárny přinesl vajíčkovou pomazánku v létě a ještě si ji tam mazal na rohlíky. Skvělý.
4: Tak to je trošku k tomu tématu, co jsme řešili včera, že jo?
0: Co myslíš teďka?
4: To jídlo v
0: kancelářích. Jo, jídlo v kancelářích, no jasně. Tak pak tady je taky Adam, jeden děda u nás v čekárně komentuje každého, kdo přijde. Ten nevypadá dobře a ten tohle a ten tamto a podobně, to je super.
1: Bobina, to, co zažívají hlavně sestřičky zpoza druhé strany dveří, věřte mi, to ani radši nechcete vědět. Ono stačí jen, když 900 tisíckrát denně slyšíte, že já chci jenom a pak má sestra chuť spíš fyzicky ubližovat, než pomáhat. Takže tam to máme jako k té první hlasovce.
0: To je bomba. Mně se líbí, že to slovo jenom, který než ho vyslovíš neuplyne ani vteřina, tak ve finále znamená třeba 12 minut, jo, 15, 20, půl hodiny. A taky píše Terka, dobré ráno, já nemám příběh z čekárny, ale z ordinace. Když jdu jednou za rok na prevenci k ženskému lékaři, vždy jsem dopředu obrněná, s čím zase přijde. Jelikož pan doktor se hrozně rád povídá a tak prohlídka, která je za 10 minut hotová, se někdy protáhne i na půl hodiny. Nejraději vypráví vtipy, když má zabořenou hlavu tam dole. A to jsem vždycky na mrtvici. Krásný den.
1: Jako žena soucítím a nechtěla bych tohle zažít, takovouhle debatu tam.
0: Tak my vám děkujeme za vaše zprávy, za vaše historky z ordinací, z čekáren a jestli bych mohl, já bych jenom zahrát jenom písničku. Šlo by?
1: Jenom.
0: 4 minutky, jestli zvládnete. No. Zayn a Sia, Dusk Till Dawn na Hit Radio. Hezké ráno.

7 hodin 20 minut. Zayn a Sia. 7 hodin 20 minut, ladíte Hit Radio, za to moc díky za

0: operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culopel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 tisíc a náborový příspěvek 30 tisíc. 2 dny v týdnu práce z domu. Více na axa.cz sekce kariéra.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Majáles jede naplno a BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
5: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.

0: Ty v XXX Lutz Ostrava. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Známé příběhy, nová energie.
4: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
3: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
4: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
3: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
4: Klikni na tdivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Problémy jsou stále na výjezdu z Ostravy směrem na Havířov. U odbočky na Karvinou havarovalo osobní auto. Tak tam projíždějte s opatrností. Přejeme šťastnou cestu a v pořádku dojeďte.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: A všech podcastových platformách.
8: Hitrádio Orion.

0: Tohle je skvělá novinka od Ale Farben, Baby Goodbye na Hit Radio v 7.31. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: O botasky z Lidlu je velký zájem, limitovaná edice se rychle vyprodala a překupníci už nabízí tenisky na internetu, chtějí za ně i dvojnásobek původních 2000. 2200 gramů, taková je hmotnost obřího rubínu, který našli v asijské Barmě. Z hlediska váhy představuje fialovo-červený drahokam druhý největší nález svého druhu v této asijské zemi. Pivo je zdravější, než se doposud myslelo, obsahuje totiž větší množství vitamínu B6. Ten si tělo nedokáže samo vytvářet, je důležitý pro mozek, krev i imunitní systém a nachází se v široké škále potravin.
0: To je zajímavá informace.
3: Pro pány převážně.
0: Takhle, jak s touto informací naložíte, necháme na vás.
2: Víkend se blíží.
0: Prodáváme, jak jsme nakoupili, tak o nadcházejícím víkendu s doplněním.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, tohle je Hit Radio v 7 hodin 35 minut a tohle je další šance vyhrát dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 7. srpna 2026.
1: Rychlá pětka.
0: Tak a o další dvě vstupenky se zasoutěží Lucie. Lucko, krásné ráno.
2: Ahoj, dobré ráno.
3: Ahoj.
0: Dobré ráno, Lucie z Kroměříže, tak by si udělala výlet do Prahy. Co ty a Marek Ztracený?
2: Máme ho rady, máme.
0: To je dobře. A nějakou písničku neoblíbenější, kdybyste měli vypálit takhle z hlavy?
2: Asi Naše cesty, že holky?
0: Naše cesty, souhlasím. A slyším, že tam máš pomocnice, teda říkáš holky, jak se jmenují děvčata?
4: Izzy, Jule.
3: Ahojky.
0: Ahoj holky. No tak pojďte pomoct mamce vyhrát ty lupeny na Marka Ztraceného.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Jak se jmenuje křestním jménem současný americký prezident?
2: Donald.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Holky, budete vidět, které zvíře je známé tím, že spí hlavou dolů?
4: Je to týr.
0: Ano. Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Který měsíc v kalendáři je v pořadí 5.
2: Teďka květen.
3: Ano.
0: Je to tak?
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budete vidět, jak se jmenuje postavička námořníka, který získává sílu ze špenátu?
3: To byla hádka.
0: Tak, dopadlo to. Tak a teďka poslední, 5. Trošku počítací otázka.
3: Kolik kilogramů má 1 tuna?
2: Dobře.
0: A 1000 je správně. Vy jste neuvěřitelný, holky.
3: Holky, gratulujeme.
2: Děkujeme moc.
0: Není zač, tak 2 vstupenky na Marka Ztraceného a na Letenskou plaň. Posíláme, zeptám se Lucie, s kým půjdeš?
2: Prosím?
0: S kým půjdeš na koncert?
2: No, my asi budeme muset přikoupit teda 2 vstupenky, aby jsme šli celá rodina, no.
0: No, David...
2: A nebo ještě zasoutěžit jednou.
0: A nebo zasoutěžit, tak třeba to klapne zítra. Opět o 7:30 v rychlé pece, jo? Tak mějte se krásně, děkujeme za soutěž a zase někde na Hit Radio. Ahoj.
2: Tak jo, díky, čau.
3: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: Možná to máte podobně jako náš David tady a je to vaše oblíbená Chci zas v tobě spát na Hit Rádiu v 7.42. Hezké ranko.
1: Je to přesně rok, co máme papeže Leva 14. A já musím říct, že je to celkem frajer. To už jsme mohli pozorovat jako i v minulosti. Ale teďka ho vyfotili v sutaně, v takovém tom rouchu jeho. Jo. A čekali byste, že dole bude mít něco úplně jiného, než tam měl. Měl tam tenisky, ne, na nohou.
2: Jo.
1: Tak to jsem nechtěla, pardon, dobře, ano, chápu. Měl tam bílý značkový tenisky a já jsem si v ten moment řekla, jak mám vlastně jako předsudky, jo? Že bych čekala nějaký jarmilky, nějaký střevíčky, něco, co se hodí k tomu rouchu a on je úplně normální a to je boží.
0: Mně se je to boží, mně se líbilo, nebudeme říkat tu konkrétní značku, ale stačí říct, že na těch teniskách byla fajfka, že to je opravdu jako certifikovaný papež. Že to je jako opravdu, že ten lev je na svém jako správném místě, jo?
1: Echt papež,
0: jo? Nicméně, já jsem tady našel na stránkách Vatikánu, konkrétně tady k tomu větu, jo, nebo informaci. Není nějak extravagantní ten, kdo si oblékne předepsané liturgické roucho. Ani tým nedává najevo jakousi svou politickou příslušnost. Přijmout to, co se pro jistou příležitost patří, je projevem pokory. Amen.
3: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr s oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
10: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
11: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
15: První probuzení na moři?
16: První selfie s delfínem.
17: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
18: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
19: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
10: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá.
9: Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
10: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
9: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Nejlepší dopravní servis Kuba Bělak. V Ostravě ve Varenské ulici na úrovni Futura zasahují záchranáři a policie u nehody osobního auta s chodcem a na dálnici D1 na 239. kilometru směrem na Ostravu pozor na odstavené auto.
16: Mami, proč máme všechno od konceptu?
20: To jen se zeptej, tatínka.
21: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
22: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
23: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 7.55, posloucháte čtvrteční Hitrádio, hezké ráno. Nejhledanější výraz na internetu a nejhledanější věc v reálném světě je lebka svaté Zdislavy. Možná jste o tom slyšeli, myslím si, že určitě. Z baziliky v Jablonném v Podještědí zmizela lebka svaté Zdislavy. Co je teda úplný bizár, že zloděj nechal šperky i zlato jen tak ležet a vzal právě jenom tu lebku. Prostě ji čmajznul.
1: Prostě na co chtěl jako lebku zrovna?
0: Nevím, jako jde mi z toho hlava kolem teda. Nedokážu to vymyslet jako k čemu. Tak může zkoušet třeba být či nebýt doma.
2: Nebo se může snažit tu lebku prodat na černém trhu se starožitnostmi.
0: Třeba. A nebo těžítko prostě.
2: To by bylo docela drahý těžítko.
0: Ale je to zvláštní, já o tom fakt přemýšlím od včerejška, když si říkám, že takový hlav jsou plný hřbitovy, tak proč zrovna potřebuješ jako hlavu?
1: Možná chtěl nějaký speciální vývar
0: svatý prostě. Svatý Zdislavy, no. Já nevím, já jsem teda viděl, na internetu koluje video té lebky, jo. Já si myslím, že spíš by pomohlo video toho muže, jo, než té lebky. Nejsem teda odborník, tak já nevím, no.
1: Co mi přijde ale hrozný, my jsme zjistili ještě, že Zdislava, teda svatá, je patronkou českého národa. Takže my jsme vlastně přišli kolik? 2 dny před startem mistrovství světa v hokeji o patronku českého národa teda.
0: Takže to není náhoda třeba.
2: Tak když vypadnem, tak aspoň to máme na co svít. No.
0: Ale a třeba, já nevím, tak někde se to dělá takhle, jo. Hele, my tady na chvíli zasnem, vy ji tam vrátíte a budeme dělat, že se nic nestalo.
3: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
4: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví / HH.cz.

0: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čeká nás počasí jako na houpačce, nakonec jak už jsme letos zvyklí. V druhé polovině týdne počítejme s deštěm, který zase příští týden nahradí jasná obloha se sluncem. Pršet bude o víkendu především na Moravě a ve Slezsku, kde by mohlo napadnout až 50 mm srážek. Naopak po neděli počítejme se sluncem a teplotami kolem 20 stupňů. Ruské drony vůbec poprvé od invaze na Ukrajinu zasáhly Užhorod, město, které leží méně než kilometr od slovenských hranic. Podle úřadů šlo o dosud nejmasivnější útok na Zakarpatskou oblast. Slovensko kvůli bezpečnostní situaci uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Peníze, vandalství nebo sekta. Vyšetřovatelé se nemohou shodnout, co bylo motivem krádeže lebky svaté Zdislavy. Vyšetřovatelé na internetu sdíleli fotografii z místa činu. O pomoc žádají veřejnost. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Přestože byl letošní duben suší než loňský, významné vodní nádrže v povodí Odry zůstávají velmi dobře naplněné, jejich zásobní prostory jsou aktuálně plné z 90 až 100%. Zima byla přitom z hlediska zásob vody ve sněhu jednou z nejslabších za posledních více než 50 let. Podnik spravuje vodní toky a díla v povodí Odry, tedy na území Moravskoslezského a částečně Olomouckého kraje. No a na Moravě a ve Slezsku má převažovat velká oblačnost s lokálními přeháňkami, odpoledne i s možností bouřky. Později večer očekáváme od jeho západu déšť na většině území. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, v Beskydech a Jeseníku má být až desítka.
5: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
8: jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Ahoj, hezký ráno.
6: Krásný čtvrtek vám přejeme, ahoj.
10: Snídaně šampionů.
9: Minutu po osmé rozjíždíme třetí třetinu čtvrteční snídaně. Hrozně to letí ten týden, co?
6: Letí to dost teda, tak snad i vám.
9: Neskutečný. Tak vám přejeme hezké ráno, no a co by vás mohlo zabavit v dalších minutách? To jsou samozřejmě hity Simple Plan, Welcome to My Life. Tak pojďme na to.
1: Hit

0: Welcome to my life, tohle jsou Simple Plan. 8 hodin 5 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A v České republice se rozmohl takový, no jasně, nešvar. Lidé začali používat názvy svých Wi-Fi sítí jako veřejnou nástěnku. Jako vzkazy sousedům. A mně to přijde naprosto geniální. Jo? Co jsem tady četl, objevuje se tady třeba stiš tu televizi v noci, anebo slyším vás, až v ložnici více snažte.
1: Já jsem tohle zažila teda. Ne, že bych já si s někým vyřizovala účty, ale někdo se mnou. A předpokládám, že to bylo na zpěv, když jsem fakt hodně řvala, jo, takový jako tvrdší songy, a byla tam Wi-Fi na nervy tak. A předtím tam ta Wi-Fi, nebo takhle, nervy tak, jo. A předtím tam ta Wi-Fi takováhle nebyla. Takže si myslím, že to určitě bylo na mě, no.
0: To přijde fakt skvělý, no, že jako místo nudných názvů, jako nevím, TP-Link, jako do 2213, tam prostě střelíš. Já si pamatuju jednou a takhle jsem potkal Wi-Finu, která se jmenovala Jednou tu pravou najdeš.
1: Ježíš, to je hezký.
0: A teďka nevím, ono se to dalo vyložit jako víc způsoby, že samozřejmě ty tě napadl ten hezký jako důvod, způsob, no. Ale já si spíš myslím, že to bylo vzkaz pro někoho, kdo se snaží připojit na nějakou jako Wi-Finu zadarmo, víš, a že to je, hele, jednou tu pravou najdeš. Ale ta byla zaheslovaná samozřejmě, takže tam se ten člověk úplně nechytal, no. Tak by nás zajímalo, a vy, kdo nás posloucháte, jestli je nějaký takový vzkaz, který byste takhle jako, je to vlastně anonymní, ty nezjistíš, jako z jakého bytu ta Wi-Fi je, že jo?
1: No, kdybyste chtěli prostě něco vzkázat sousedům pomocí Wi-Fi, tak co by to bylo, co byste tam tak jako napsali?
2: Ta Wi-Fi nervy tak, mohla být teoreticky vzkaz mezi dvěma partnery, že jo?
0: Třeba.
1: Třeba, no.
0: Tak co byste vzkázali vašim sousedům? Pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp. Můžete se taky nabourat na naši firemní síť tady a dát nám to normálně na interní disk. A nebo nám to můžete poslat klasicky SMS-kou nebo zprávou. My k vám posíláme další hity Lukas Estrada, Close Your Eyes. Hezké ráno.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Tohle je Miley Cyrus, End of the World. Za 2 minuty 8:45. Michal Jasminovic s vámi, přejeme krásné ránko. Řešili jsme, že lidé si z názvu Wi-Fi sítí dělají veřejnou nástěnku. Posílají tak vzkazy ostatním sousedům. A zajímalo nás, jak máte pojmenovanou Wi-Fi vy, nebo jaký vzkaz byste do názvu Wi-Fi sítě dali.
1: Děkujeme za všechny zprávy, které jsou fakt dobrý. Petr třeba napsal... Nehulte tu trávu furt 10 a po 22. nepotřebuješ vysávat.
0: To je skvělý. Tam bych napsal, taky bych takhle si zařídil větonu a napsal bych tam něco třeba s praním, jo? Že po 22. se nepere.
1: Ano, my to máme u nás, my bydlíme v 5. patře a ze 6. pořád slyšíme, jak perou ještě ve 3 ráno.
0: Přesně. Takže. Ondra píše, ahoj, já mám Wi-Fi jako pozorovací vůz 3 a jak jsem potkal sousedku, byla přesvědčena, že někdo u nás musí vyrábět drogy, protože v okolí je nějaký pozorovací vůz policie, který nás poslouchá.
1: Týna, ahojda. Moje Wi-Fi by se mohla jmenovat Nečuť tak, mám venku prádlo. No a to taky, no, když sousedí kouřej, teďka ti to přesně jde na to prádlo na tom balkoně, to je dost nepříjemný.
0: Dobrá inspirace, děkujeme za inspiraci, tak je tady hlasovka od Ivy.
2: Ahoj, tak moje Wi-Fi, no, pro sousedy by se asi jmenovalo v neděli při debatách zavírej okno. Nic lepšího, než když si takhle v neděli sedneš na terasu, chceš si přečíst klidu, tu knížku, uvaříš si k tomu kafe a posloucháš politickou debatu.
0: To je fakt. A ještě hlasovka od Radka třeba.
3: Dobré ráno, rádio. Tak jeden z mých vzkazů by byl, se kterým se potýkám delší dobu u nás. Odpadkové pytle patří do kontejneru.
0: Souhlasím.
1: To je téma taky všude, no.
0: Souhlasím. Takže možná jsme vám dali nějakou inspiraci, jak si Wi-Fi pojmenovat, nebo že vás to vlastně třeba ani nenapadlo, jo? Tak teďka úplně vidím, jak prostě projíždíš městem a jsou tam ty Wi-Fi. Nehul po 10. Teďka neper po 10. Mě by zajímalo, tak jako čistě do větru, jak byste vy, kdo nás posloucháte, pojmenovali Wi-Fi síť, kdybychom byli vašimi sousedy my tři. Tak schválně.
1: A je.
0: Napadá vás něco?
4: Buď trochu vtipnější, Michale.
0: Poetika, hezké ráno.

0: Tohle je Poetika, taky čtvrteční Hit Radio. Za malou chvíli další parádní muzika, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, taky třeba Linkin Park, no a pro vás, kdo nás sledíte za volantem, taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, kde to ve čtvrtek ráno stojí.
1: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Mami, mami, mimino stegosaura.
8: On chodí,
7: jde k nám.
8: Je, ty seš ale roztomilý.
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
10: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme. Přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
13: Opavo, je tady ideální čas na nové letní outfity. Chcete osvěžit svůj šatník? Tak přijďte.

0: vám neuteče žádná akce. Megasekáč Opava.cz.
1: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
2: Nákupní centrum Géčko.
3: Máš rád pejsky? Přeješ si psího parťáka domů a víš, jak po něm uklidit hovínko, správně ho nakrmit nebo si odchlupit oblečení? Přeješ si psího parťáka domů a víš, jak po něm uklidit hovínko, správně ho nakrmit nebo si odchlupit oblečení? Nebo už mazlíčka máš?

0: okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Ostravě pozor na nehody ve Varenské ulici u Futura a v Nerudově ulici. A ve Zlíně na třídě 3. května směrem na Otrokovice na křižovatce se třídou Svobody se srazila dvě osobní auta.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Orion.

0: Tak jo, 8:30 posloucháte Hit Radio, kde dohrála Taylor Swift. S váma Jasmin, Michal a taky David, který pro nás má
1: ranní update.
2: Čeští házenkáři si na světovém šampionátu nejspíš nezahrají. Po včerejší prohře s Francií téměř ztratili naději na vysněný postup. Český výběr v brněnské hale podlehl favoritovi 26-37, odveta se hraje v neděli. Češi omezují cestování, před letními dovolenými se začíná projevovat dopad války na Blízkém východě. Cestovní kanceláře podle posledních zpráv registrují zhruba čtvrtinový propad. Už zítra to všechno začne, startuje další světový šampionát v hokeji. Češi do něj vstoupí zápasem proti Dánsku. Připomínám, že loni jsme vypadli ve čtvrtfinále se Švédskem.
0: Tak se těšíme, zítra teda s Dánskem v kolik?
2: Je to 20 hodin a 20 minut a já jsem našel takovou zajímavost, že naposledy, když Češi vstoupili do turné utkání s Dánskem, tak nejenže vyhráli 2-0, ale na šampionátu v roku 2012 jsme získali bronzové medaile.
0: Takže zítra večer všichni stras u obrazovek. Teďka už C-Block, So Strung Out na Hit Radio.

0: s vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ránko přejeme.
1: Je tu novej pracovní trend, který upřímně zní jako český pracovní trend. Mm-hmm. Najdeme se v tom možná někteří Češi. Lidi přijdou ráno do kanceláře, chtějí, aby je viděl šéf, že tam jako jsou nastoupený, tak si udělají to kavčo, ukážou se a pak jdou zase domů, jakože na home office, ale podle mě tam nic nedělají.
0: Mm-hmm. Mám s tím jistou zkušenost.
1: Jo.
0: Mám s tím jistou zkušenost, nemůžu říct, ve které práci to bylo, ale dělával jsem to. Co ty, Jasmin?
1: Jako, myslím si, že ne. Nenaskytla se mi ta příležitost, co Davidovi.
2: Takhle u moderátorů je to trošku komplikovanější, protože kdyby u toho mikrofonu stál jenom vrnek s kafem, tak by si myslím dřív nebo později si toho šéf všimnul. No.
0: Říkala umělá inteligence David. On tady David vlastně vůbec není.
3: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
11: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
10: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
11: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
10: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
12: Na nákupy do Polska? Zůstaňte tady déle a objevte více. Navštivte Carbonarium v Jastrzebí zdroji, moderní výstavu o uhlí. Prostřednictvím technologie VR sjeďte s námi do Nitra dolu a dozvíte se, co má společného uhlík s vesmírem. A to všechno česky. Navštivte www.carbonarium.cz.
13: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, Adry, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.
14: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
15: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Datart pořádá Maxi Výprodej.
18: Cože? Maxi Výprodej?
17: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
18: Tak to je další level.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Amen na Hit Rádiu, Kateřina Marie Tichá. A schválně, vy, kdo nás sladíte, pojďte si vzpomenout na SMSky od vašich dětí. Určitě tam najdete nějaký speciální poklad, něco roztomilýho, drzýho, vtipnýho, nebo opravdu echt divnýho. A právě takováhle SMSka vám teďka může hodně přilepšit.
1: Když se na nějakou takovou SMSku od vašeho dítěte vzpomenete, tak nám ji můžete poslat na web Hit Rádia a díky tomu soutěžit s Tesco Mobile a vyhrát smartfony pro celou rodinu. Čtyři telefony a taky každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
0: Hezký, to je týdenní výhra, kterou každý týden jeden z vás získá. A mimo to každý den někdo z vás vyhrává denní výhru karetní hru Surikarty. Tak když nám napíšete na web Hitradia nějakou šílenou SMSku, kterou vám poslali vaše děti, tak můžete tohle všechno vyhrát.
1: V soutěži pokračuje dál a zároveň denní výhru vyhrává tentokrát Verča a jí napsala dcera zprávu, jo. Ani tě nevidím a cítím, jak jsi toxická, tvoje dcera. Což jako takhle, není to vůbec hezká a milá SMSka, ale zase jí zařídila výhru, Verče, že jo? Takže vlastně všechno špatný pro něco dobrý, jak se říká.
0: Tak pokud byste si taky takovouhle SMSku od vašich ratolestí chtěli přivydělat, stavte se na webu hitradio.cz, kde najdete komplet detaily a podrobnosti.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Hit Radio Orion.

0: Tohle je čtvrteční Hit Radio Ed Sheeran chvíli před devátou a to znamená, že se s vámi jdeme pro dnešek rozloučit.
1: Slyšíme se zítra zase od 6 do 9, i když teda bez Michala vlastně.
0: Já odjíždím, dáme pán Vesmír Beskydy, takže se možná potkáme někde po cestě do Beskydy.
1: Tak už neprovokuj, no dobrý.
0: Tak užijte si víkend, komu třeba taky začíná dneska, nicméně zítra si to užijte tady s Jasmin a s Davidem, no a zvládněte čtvrtek.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na trase z Ostravy směrem na Český Těšín za sjezdem na Vratimov. Bourali dvě osobní auta, tak tam počítejte s omezením provozu. No a v Ostravě v Nerudově ulici u křižovatky se Šalounovou boural osobák s nákladňákem. Na místě je tam blokovaný celý jeden jízdní pruh. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, meloun vodní s nízkým obsahem semen, kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
6: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Dračák. Nadcházející víkend bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně ve východní polovině Česka, a to především v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Oteplení nad 20 stupňů očekávají meteorologové až v příštím týdnu. Také Ostrava letos hostí preventivní akci Stan proti melanomu, a to už dnes v obchodním centru Avion. Pigmentová znaménka tu odborně vyšetří tým specialistů. Jak ale předejít jejich výskytu, poradí dermatolog Peter Arenberger.
7: Nechodit na sluníčko přes poledne, používat fotoprotekci, ale ne k tomu, abychom mohli celý den ležet na sluníčku, ale jenom jako doplněk, nosit textilní fotoprotekci, klobouk, košile, případně ochranné brýle a samozřejmě krém.
6: Stan je tu otevřený od 10 do 18 hodin. K neobvyklému kroku sáhl pro poslední utkání v prvoligové sezóně olomoucký fotbalový klub Sigma na odvetný zápas finále nadstavbového play-off o umístění proti Karviné nebude vybírat vstupné. Fanoušci budou moci na zápas zdarma. Hanáci to uvedli na svém webu. No a fotbalisté Slávie ve třetím kole prvoligové nadstavby porazili doma Jablonec 5-1 a obhájili titul. Dva zápasy před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. Červenobílí si zároveň opět zajistili účast v hlavní fázi Ligy mistrů.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: I dneska u nás bude hodně oblačno, na horách bude i silněji pršet, večer se může objevit bouřka. Nejvyšší teploty pro dnešek 13 až 17, na horách 7 až 11 stupňů.
1: Hit Radio Orion.
0: S vámi dnes ve čtvrtek 14. května Karla Michalíková. Svátek má poslední ledový muž Bonifác a dneska se společně podíváme na jednu kuriozní výzvu spojenou s Lysou horou a taky si povíme o dalším novém a velmi propracovaném podvodu, na který si určitě musíme dát pozor. Do té doby samé skvělé hity, třeba Black Eyed Peas, tak vám přeju krásné

Ladíte Radio Orion, doufám, že se máte hezky takhle na dopoledne, ať už nás ladíte v práci anebo za volantem. No a teď teda k té slibované výzvě spojené s Lysou horou, jo? Poslouchejte dobře. Cvičitel Mirek Sokol chystá výstup na Lysou po čtyřech. Akce plánovaná na 23. května slibuje teda fyzickou náročnost samozřejmě, ale má taky charitativní rozměr. Účastníci se mohou těšit na 5-kilometrovou trasu s převýšením 764 metrů, přičemž vlastně každý kilometr přinese finanční podporu pro mobilní hospic Ondrášek. Přidat se můžete taky a vlastně zažít takový nezapomenutelný den v Beskydech a moc vám fandím, protože třeba já osobně mám teda problém vyjít Lysou normálně po dvou nohách a ještě s hůlkama v rukách, jo? Ale výdly jsou po čtyřech. Kdo tam budete? Já chci vidět fotky. Já chci vidět fotky a videa. Moc vám fandím, držím palce. To určitě dáte a budu vám fandit. Hezky z gauče.

0: dáme skvělý činasky. Možná. Pro vaši lepší náladu, protože někdo z vás dneska třeba nemá úplně svůj den, to se stává. Ale zítra už je pátek, tak snad vás tohle povyšlení aspoň trošku rozveselí. Teď ale k podvodům. Velký pozor. Podvodníci teďka nově rozesílejí SMSku s tím, že jsou od policie. Uvádí se tam, že jste překročili rychlost. Je tam i odkaz, kde máte vyplnit svoje údaje a poslat 1000 korun. Pokud to neuděláte, přijde vám předvolání k soudu. Takhle oni vyhrožujou. Velký pozor, policie žádné SMSky nerozesílá. Nikdy. Jo, neklikejte na žádné odkazy, blokujte, mažte, pokud máte pochybnosti a sami na policii zavolejte, nebo se tam rovnou zastavte i s tou SMS-kou a ukažte jim ji. Zprávy chodí ve velkém, dokonce mojí kamarádce už přišly dvakrát, jo, takže velká opatrnost, varujte i své rodiče, prarodiče, ať nikdo z nich nepřijde zbytečně o svoje těžce vydělané a vydřené penízky. Na Hit Radio Orion teď Imagine Dragons, taky Ray Dalton, Karla Michalíková s vámi, pěkný den.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
3: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
4: Mami, mami, mimino Stegosaura.
5: On chodí,
4: jde k nám.
5: Je, ty seš ale roztomilý.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Azore, ke mně, nech tu srnku.
8: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
9: Trenírkárna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
9: Trenírkárna.cz.
11: Milé nastávající maminky, Vítkovická porodnice otevírá po rekonstrukci a zve vás na prohlídku prostor. Přijďte ve čtvrtek 21. května od 9 do 16 hodin na den otevřených dveří porodnice nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Provedeme vás nově zrekonstruovaným prostředím naší rodinné porodnice, popovídáte si s porodními asistentkami, dětskými sestřičkami i lékaři a odnesete si drobné dárečky. Těšíme se na vás 21. května v nemocnici Agel Ostrava Vítkovice.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Xindl X.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
14: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme

0: špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
1: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: jste, nepřijdete o své milované srdcovky. Jirka Pelnář už je pro vás chystá pěkně k obědu, k polední siestě. A já tu taky mám pro vás jednu takovou srdcovku. Vrátíme se díky ní do roku 1998. Zpěvačka Cher v tom roce vydala svůj velký hit Believe a ten se vlastně později stal jedním z největších hitů 90. let. Zajímavé je, že Cher v té době bylo 52, kdy se tenhle její hit stal světovým megahitem, což bylo v pop music docela neobvyklé. Většinou megahity vydávali lidi a umělci do věku 30 let max.
1: Jo.
0: A my si teď tuhle nejikoničtější dance pop skladbu pustíme i teďka. A pořádně si ji společně užijeme, protože pořád i po těch letech skvělá. Tak volume doprava, Hit Radio Orion vám přeje příjemný poslech.

0: námi Mark Ember, s vámi Karla Michalíková. No a právě teď taky kluci z naší redakce, kteří pro vás každý den chystají různé typy na výlety, protože co si budeme povídat, v Moravskoslezském kraji se pořád něco děje, tak ať o tom nejdůležitější nepřijdete. Hezké dopoledne.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Vůně valašských specialit, spousta zvířat a den plný zážitků pro malé i velké. V sobotu 16. května ožije areál agropodniku ve Valašském Meziříčí chovatelským dnem na Valašsku. Těšit se můžete na ukázky chovohospodářských zvířat, program pro děti, regionální produkty i skvělou valašskou atmosféru. Přijďte si užít den, kde tradice žije naplno. Chovatelský den na Valašsku v sobotu 16. května od 10 hodin ve Valašském Meziříčí. Těšíme se na vás.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
8: Stavebniny Janík. Stavebniny
9: Janík. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
8: Stavebniny Janík.
9: Více na stavebniny.janík.cz.
10: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
11: Gap. Individual style for every generation.

0: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
1: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamécia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
2: Nové Zálesí, místo, kde se čas zpomaluje. Lázně Luhačovice, tradice, klid a příroda na dosah. Právě teď startuje prodej nových bytů v jedinečné lázeňské lokalitě. Moderní bydlení, životní styl a investice, která má smysl. Váš nový domov začíná právě teď. nové-zálesí.cz.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
7: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
9: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
8: Hit Radio.
10: Hit Radio Orion hledá nejlepší školu Moravy a Slezska. Kde to fakt funguje? Kde jsou učitelé, na které se nezapomíná? Kde vás škola opravdu baví? Dejte nám vědět na hitradioorion.cz, proč je nejlepší škola právě u vás. Tu nejlepší vyhlásíme už na konci týdne. Ať žije Morava a Slezsko na Hit Radio Orion.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati bourali dvě osobní auta, tak tam počítejte s omezením. A na výjezdu z Nového Jičína na Kojetín je silnice uzavřená kvůli zásahu záchranných složek. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
6: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
12: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maximální cena benzínu dnes lehce stoupla na 44 korun za litr. Nafta naopak zlevnila a její nejvyšší povolená prodejní cena klesla na 1,40 korun a 86 haléřů za litr. Ministerstvo financí zároveň vyzvalo provozovatele benzínek, aby maximální povolené ceny využívali jen ve výjimečných případech. Provoz autobusů městské hromadné dopravy z centra Olomouce na sídliště Tabulový vrch od pondělí zkomplikuje oprava Stupkovy ulice. Potrvá do konce letních prázdnin, autobusy pojedou po objízdné trase, zastávky Stupkova a Karafiátová budou po dobu opravy silnice mimo provoz. Češi budou fandit hokeji i z dovolené u moře. Cestovní kancelář Čedok letos rozšířila fanzóny v oblíbených zahraničních destinacích, kde konkrétně ví mluvčí kanceláře Klára Divíšková.
13: Přímé přenosy budou dostupné ve vybraných hotelech, restauracích a barech, například v Řecku, Španělsku, Portugalsku nebo na Kanárských ostrovech. Češi jsou hokejový národ a zájem o sledování zápasů během dovolené nás pokaždé velmi mile překvapuje. Naši delegáti zároveň připravují informace přímo na místě tak, aby fanoušci nepřišli o žádný důležitý zápas.
12: Šampionát startuje už zítra. No a čeští házenkáři v úvodním utkání play-off kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl 26-37 s favorizovanou Francií. Už před venkovní odvetou tak ztratili reálné šance na postup na závěrečný turnaj. Odveta se bude hrát v neděli.
14: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Dneska u nás bude převažovat velká oblačnost, postupně taky s deštěm, večery s bouřkama. 13 až 17 stupňů dneska naměříme, na horách 7 až 11.
11: Hit Radio Orion.
0: Dne dopoledne vám přeje i po desáté Karla Michalíková, teď už Sia, Robin Schulz, taky Adam Ďurica s jeho mandolínou. Tak hezký

0: Celá Evropa teď řeší situaci, která se stala v Itálii. Možná jste o tom taky slyšeli. Jeden turista z Nového Zélandu totiž skočil šipku do slavné fontány de Trevi. A policie ho okamžitě zadržela. On dostal pokutu v přepočtu 12 000 korun a taky dostal doživotní zákaz přiblížit se k téhle památce. Lidi se ale bouří, protože podle nich měl dostat i doživotní zákaz vstupu do Itálie, protože se jedná o neomluvitelné zneuctění slavné fontány, že ano. A víte, co jim na to tenhle turista řekl, co vzkázal? Však já už do Itálie stejně nepojedu. Je to nus. Denně se člověk přesvědčí o tom, kolik blbečků běhá po téhle planetě. Já nechápu, co ty lidi k tomu vede, aby dělali takové kraviny, aby vymýšleli takové blbosti. Klidně mi dejte vědět, co si o tom myslíte vy. Teď už ale Pink se svým Runaway. Tak hezké dopoledne.
1: Chovejte se slušně, jo, prosím vás.
0: Ať už v cizině, nebo tady u nás doma.

Mezem Jorge Martínem nebo Franceskem Baňájou. Doufám, že to čtu správně, když tak mě rychle opravte. No a chybět nebude ani česká naděje Filip Salač. A jak říkám, čeká vás víkend plný rychlosti, adrenalinu a atmosféry, kterou prostě z televize nezažijete. Vstupenky jsou už v prodeji na motogpchekia.com a taky síti Ticketportál.

0: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny
2: Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah, včetně doplňků.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny
3: Janík. Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
4: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
12: Zima končí a ceny v Uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v Uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
13: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
14: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
15: Nákupní centrum.
16: Máš rád pejsky? Přeješ si psího parťáka domů a víš, jak po něm uklidit hovínko, správně ho nakrmit nebo si odchlupit oblečení? Nebo už mazlíčka máš a chceš mu vytvořit originální misku s podložkou? Přijď v sobotu 16. května od 14 do 18 do Géčka a užij si hafo zábavy.
15: Nákupní centrum Géčko.
17: Milé nastávající maminky, Vítkovická porodnice otevírá po rekonstrukci a zve vás na prohlídku prostor. Přijďte ve čtvrtek 21. května od 9 do 16.

0: 16 hodin na den otevřených dveří porodnice nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Provedeme vás nově zrekonstruovaným prostředím naší rodinné porodnice, popovídáte si s porodními asistentkami, dětskými sestřičkami i lékaři a odnesete si drobné dárečky. Těšíme se na vás 21. května v nemocnici Agel Ostrava Vítkovice.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Mami, mami, mimino Stegosaura.
3: On chodí.
2: Jde k nám.
3: Ty seš ale rostomilé.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Oriona, teď budeme zdravit. K nám na WhatsApp s číslem 724-299-199. My klidně můžete poslat nějaký vzkaz. Já ho ráda přečtu, pokud ho teda zrovna vyberu. A dneska tady mám něco od Klárky, která nás ladí v zahradnictví u Opavy. Tak já čtu, jo? Chtěla bych zahrát něco českého pro moje rodiče, kteří dneska míří směr Chorvatsko. Budou tam celý měsíc v našem rodinném apartmánu. Určitě vás ladí po cestě, tak jim vzkažte, že na ně myslím, ať dorazí v pořádku, ať mají šťastnou cestu a dovolenku si užijí. Mám je moc ráda, Klárka. Tak doufám, rodičové, že jste slyšeli. A i my vám přejeme šťastnou cestu, hezkou měsíční dovolenou, ty brďovi se máte. A na tu cestu je okej byl. Tak doufám, že může být a dobře dojďte.
1: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Legni na kolena, naposled něco si přeji.

Jsme Hit Radio Orion, za námi Alvaro Soler a teď k Beyoncé, jo. Možná jste to zaznamenali. Jeden zloděj se loni v Atlantě vloupal do zaparkovaného auta, které měla během turné pronajaté právě Beyoncé. On rozbil zadní okno jejího jeepu a z kufru ukradl kufry s cennými věcmi, včetně pevných disků s nevydanou hudbou. Policie ho později dopadla díky kamerám a soud ho teďka poslal na 2 roky do vězení a ještě na další 3 roky dostal podmínku, docela jako tvrdý trest. No ale každopádně ty pevné disky s tou její nevydanou hudbou se už nikdy nenašly. A teď jako panují takové komentáře lidí, že třeba to tam možná Beyoncé nechala schválně, protože se jí ty nové songy třeba nepovedly a ona už měla smlouvu, že musela je vydat. Jejda, někdo mi vykradl auto, to je ale smůla.

0: Nabídka pracovních míst.
1: Firma PVček z Frýdlantu nad Ostravicí hledá ruční svářeče, PLC programátory a operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culopel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 000 a náborový příspěvek 30 000. 2 dny v týdnu práce z domu. Více na axa.cz sekce kariéra.
0: Všechny nabídky najdete na hitradio.orion.cz.
2: Hitradio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
8: Dny zdravého spánku ve Vyspíme se.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme se.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
9: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá.
10: Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
9: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
10: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
13: Opavo, je tady ideální čas na nové letní outfity. Chcete osvěžit svůj šatník? Tak

0: vám neuteče žádná akce. Megasekáč Opava.cz.
1: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno život.

0: jeskyně německé kvality v XXX Lutz Ostrava. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Hit Radio Orion.

0: klasika v podání kapely The Calling, která vám možná hrála i na svatbě, že ano? Teď už ale nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na Frýdecko-Místecku na průtahu Písku směrem od Jablunkova narazilo osobní auto do plotu. Částečně blokuje provoz, tak se tam nahrazuje, zdržíte. No a v Olomouci v Jeremenkově ulici u Vlakáče směrem do centra vyšetřuje policie nehodu nákladňáku. Tam počítejte s nějakým tím omezením. No. Vaše dopravní info volejte na 800
1: 291. Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
5: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
6: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Obce by mohly získat větší pravomoci při plánování výstavby větrných elektráren. Pozměňovací návrh ke koaliční novele stavebního zákona podal poslanec Filip Turek. Úprava reaguje na obavy obcí z nekontrolovatelného budování větrných elektráren v jejich bezprostřední blízkosti. Na opravované frýdlantské mosty v Ostravě se od pátečního odpoledne částečně vrátí auta. Motoristům se otevře silnice ve směru z centra na městský obvod Poruba. S otevřením druhého směru pro auta se počítá zhruba v polovině července. Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem po Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje, zahrnující více dopravců. Zároveň by měli být lépe chráněni po celou dobu cesty, informoval o tom eurokomisař pro dopravu Cici Costa. No a letošní hokejové mistrovství světa vyhraje podle bookmakerů pravděpodobně Kanada. Po ní je s velkým odstupem v kurzech možných favoritem domácí Švýcarsko. Česko je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru.
9: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: I dneska u nás bude spíš oblačno, odpoledne se přidá déšť, místy i bouřky, na horách už prší teďka, docela dost, teploty 13 až 16, na horách 7 až 11.
7: Hit Radio Orion.
0: I po 11. s vámi Karla Michalíková, doufám, že máte hezké dopoledne a k lepší náladě teď ještě přidám Damiano Dávy.

Pěkné dopoledne z Rádia Orion vám přeje Karla. Nejen, že nás můžete ladit takhle v éteru, ale i online přes aplikaci Radia.cz. Máme taky sociální sítě a nějaké ty novinky vám píšeme i k nám na web hitradioorion.cz. Tak tam mrkněte, protože zrovna včera jsme tam přidali zajímavý článek. Jeden známý světový cestovatel totiž vydal seznam nejošklivějších měst světa, kterým by se podle něj měli lidi raději vyhnout. A ano, na tom seznamu je i Ostrava. A my s tím zásadně nesouhlasíme. Dokonce ani vy, protože jste nám do komentářů pod článek napsali spoustu hezkých věcí. Třeba Kristián, Ostrava je jedno z nejhezčích měst. To si borec popletl. Bo Milan, zřejmě v Ostravě kromě svinovských mostů nic jiného neviděl. A ještě Lubomír, ten cestovatel má asi velký problém s očima. Ostrava se hodně zlepšila, kdysi to tu nestálo za nic, ale začalo se stavět, jsou tu hezké parky, úpravy kolem řeky a okolí Ostravy nám můžou jenom závidět, všude hezké. Škoda, že jen ti chachaři někdy zlobí. Pojďte mi i vy napsat, jestli si myslíte, že je tenhle cestovatel úplně mimo a co na Ostravě máte nejradši vy. Vypíchněte nějaké zdejší fakt jako nejhezčí místo. A já myslím, že bude

0: Jsme Hit Radio Orion. No a víkend na Moravě a ve Slezsku má být nic moc, vidím tady nějaké ty deště, teplota taky nějak vysoko, ale třeba já chodím strašně ráda na túry, za jakéhokoliv počasí, takže mě nějaké mrholení úplně nevadí, nesmí to být samozřejmě vyloženě bouřka, jo, a to na víkend teda zatím nehlásí, tak uvidíme. Každopádně, když jsme u těch hor, tak tady čtu, že v Beskydech se daří velkým šelmám, jsou tady fotopasti, které odhalily vlky, medvědy a rysy. Tak na sebe prosím vás dávejte velký pozor, až třeba zítra po práci vyrazíte někam na Lysou nebo na Javorníček, že? Tak ať se k vám nepřidá nějaký nevyžádaný společník. Radši sebou do batušku nějakou menší dobrutku pro medvídky, pro jistotu. Zahodit a utíkat.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MGZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Známé příběhy, nová energie.
5: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
4: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
5: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
4: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
5: Klikni na tdivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do Auto ESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, Slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi.
12: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, Adry. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, Adry, agentury T-čko v Rožnově,

0: asistentkami, dětskými sestřičkami i lékaři a odnesete si drobné dárečky. Těšíme se na vás 21. května v nemocnici Agel Ostrava Vítkovice.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Azore, ke mně! Nech tu srnku!
3: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
4: Největší gastrojízda v centru Nového Jičína je tu. V sobotu 16. května ožije Masarykovo náměstí Food Festivalem. Čeká vás show šéfkuchařů, až 30 prodejců skvělého jídla, soutěže a pálivá chili show. Více na foodfestivalnovyjičin.cz.
5: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
9: Odvolací soud v Bari oficiálně uznal dítěti 3 rodiče. 2 tatínky a 1 maminku. Já v tom vlastně vidím takový praktický výhody, protože představ si, že třeba v noci vstáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale no, jste tam 3.
10: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer.
11: A ty dva chlapy můžou jít společně na pivo.
10: Přesně,
11: jo? Ten jeden tam není sám.
10: A ono vlastně třetí rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchýně nebo sousedka, ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to, když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo, tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou.
11: A ty, já s kterým, ty vole?
8: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

A teď píseň Rescue Me od Bell Book and Candle, která vyšla v roce 97 a stala se okamžitě největším hitem německé skupiny. Jde o debutový single z alba Read My Sign, který se rychle prosadil napříč Evropou a otevřel kapele cestu k mezinárodnímu úspěchu. Já tu lejtovku teď pro vás tady mám jako upoutávku na dnešní večer, který bude opět po 19. hodině patřit Hit Radio Classic a těm nejlepším hitům dekády. Hit Radio Orion vám přeje hezký čtvrtek a taky teď moc příjemný poslech.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

Hit Radio Orion hledá nejlepší školu Moravy a Slezska. Chceme vědět, kde to funguje, kde jsou učitelé, na které se nezapomíná a kde vás škola opravdu baví. Dejte nám vědět na hitradioorion.cz, proč je nejlepší škola právě u vás. Tu nejlepší vyhlásíme už zítra. A jeden šťastlivec z vás si odnese hnedka 4 lístky na Majáles pro sebe a svoji partu. A žije Morava a Slezsko na Hit Radio Orion a taky ty nejlepší školy u nás. S vámi se dnes loučí Karla Michalíková a zítra je tady nějaký ten vítěz. Kdo to asi

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat? Lamecia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá.
8: Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
7: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
8: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.
9: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
10: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
11: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
10: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Opavo, je tady ideální čas na nové letní outfity. Chcete osvěžit svůj šatník? Tak přijďte tento pátek 15. května do Mega Sekáče Opava. Dorazí z brusu nová letní kolekce. Zboží doplňujeme každý den. Sledujte nás na Facebooku i webu, ať vám neuteče žádná akce. Mega Sekáč Opava.cz.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
15: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
16: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
17: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
18: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
19: Penny najdete Polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
20: Hit Radio Orion.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
3: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na D48 mezi 38. a půl tým a 32. kilometrem směrem na Nový Čín bude v pravém jízdním pruhu probíhat údržba vozovky. No a na trase z Frýdlantu na Dostravicí směrem na Rožnov pod Radhoště mezi Bílou a Horní Bečvou bude probíhat údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 291.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Česká.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
3: Dua Lipa. I am Lenny Kravitz.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: On air.
6: Online.

0: Nadcházející víkend bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude zejména ve východní polovině Česka, to především v neděli. Teploty jsou pro toto období podprůměrné. O víkendu vyšplhají maxima na 11 až 17 stupňů. Nad 20 se teploty dostanou až příští týden. Vládou aktualizovaný seznam letů ústavních činitelů obsahuje nově cesty jen do konce května. Podle pondělního rozhodnutí kabinetu z něj zmizely pozdější plánované cesty, a tedy i červencový let premiéra a ministru zahraničí a obrany na summit NATO. Kabinet je ohledně cesty ve sporu s prezidentem Petrem Pavlem, který usiluje o účast na této akci. Cestování s chronickým onemocněním vyžaduje pečlivou přípravu. Lidé by neměli podcenit léky, potřebné vybavení ani plán pro případ komplikací. Platí to i pro cukrovku. Na co si dát pozor, popisuje diabetoložka Marta Klementová.
1: Součástí přípravy by měl být rozpis léčby, abyste věděli, jak a co máte používat, užívat, píchat si inzulín. Potom mít sebou potvrzení, že jste diabetik. To bývá buď kartička diabetika, nebo dokument, ve kterém je něco jako lékařská zpráva.
0: Ve zprávě je pak rozepsaný režim i způsob léčby. Teď se ještě podíváme k nám.
2: V nejlidnatějším ostravském obvodu jich by ještě letos měla začít přestavba problematické ubytovny Hlubina. Majitel chce objekt v Horní ulici proměnit na bytový dům s více než 200 byty. Městští zastupitelé schválili záměr prodeje pozemků, které chce investor využít k vybudování více než 200 parkovacích míst pro budoucí obyvatele bytového domu.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Na Moravě a ve Slezsku bude převažovat velká oblačnost s lokálními přeháňkami, odpoledne i možnost bouřek. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách kolem 9.
4: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
5: Krásné čtvrteční poledne, přeju 12 hodin 2 minutky, jsem tady. Dneska cesta do práce, která mi vždycky trvá maximálně hodinku 10, tak dnes nádherné 2 hodiny a dorazil jsem opravdu minutu před zprávami. Tak pokud i vy dneska bohužel nestíháte kvůli dopravě, nebo jste teď někde zasekaný v dopravě, dejte volume doprava, protože začínají srdcovky, 5 hitů po sobě, který nám 100% zlepší náladu.
4: Hit Radio Orion.
5: A jak jsem tak seděl v té koloně, říkám si, no tak já už to dneska nestihnu, potřebuju slyšet něco, co mi fakt jako zvedne náladu. Tak u mě to jsou vždycky Oasis, tak je posílám i vám. Rok 96.

0: 17 hodin 7 minut. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Teď si říkám ještě, že jsme v Česku a ne ve Velké Británii, protože teď by se klidně mohlo stát, že by mi tady zvonil telefon ve studiu, já bych ho zvedl a tam by byl někdo, kdo by mi nadával pěkně od plic za to, že hrajou Oasis, že nehrajou Blur. Ano, u nás v Česku to tak nevnímáme, ale opravdu ve Velké Británii, tak tam tahle válka, v úvozovkách řečeno, mezi dvěma skupinami, tak opravdu v těch 90. rezonovala extrémně a mezi fanoušky vlastně rezonuje i nadále v 21. století. Tak pojďme do nějakého, řekněme, safe space, to znamená do nějakého, do klidné zóny, jo? Opustíme tenký led a dáme si něco, co vlastně jako v 90. měli rádi úplně všichni. A to je frajer ze Švýcarska, který letos oslavil 58. narozeniny a tenhle hit vydal, když mu bylo nějakých 25. DJ Bobo. To je prostě DJ, který nesmí chybět na žádné retro party a tím pádem ani dnes v srdcovkách. Rok 1993, Somebody Dance With Me.

0: Timbaland na Hit Radio, a to přesně ve čtvrt na jednu, přeju pohodové čtvrteční poledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Radio jako každý den, nebo respektive každý všední den v pravé poledne. Pět legendárních hitů, které jdou po sobě, a šestý hit, tak ten bude na vaše přání. Mám tady zprávu od Kamči, která píše: ahoj Jirko, je dobře, že si stihnul srdcovky, to je super. Mám plno oblíbených interpretů a skupin, ale snažím se chodit na koncerty české muziky. A v poslední době je můj favorit skupina Poletíme. Folk punková kapela z Brna, už jsou 20 let na scéně a nikdo je nehraje. Nenašel bys něco od nich, třeba taková Lokomotiva, to je pecka. A pokud nemáš, tak si to někdy poslechni, ať poznáš, co existuje na české scéně. Kamča, děkuju moc za tuhle zprávu. Poletíme tady nemám, to je pravda, ale je to dobrý tip na to, abych to do srdcovek připravil. A samozřejmě, že já je znám, znám je moc dobře, mám je rád. Párkrát jsem jim dokonce uváděl i koncerty na festivalech a říkal jsem, že prostě ve chvíli, kdy se v té kapele objeví housle nebo banjo a prostě takovýhle nádherný nástroje, tak to dostává úplně jiný rozměr. Takže ano, poletíme zdravím, poletíme připravím a mezi tím si dáme něco jiného českého, co vás taky baví, už více jak 20 let, a zároveň je to skupina, která také nesmí chybět na českých festivalech. Vanastovy věci a dáme si takovou malou baladu, Kamčo, pro tebe a pro vás ostatní dámy, slečny, ženy. Je to krásná píseň, jmenuje se V princeznách. Jo? Text neposlouchejte, to je jedno, důležitý je, že to je pro vás, protože vy jste přece naše princezny. Tak tady je srdcovka s číslem 3 a vanastovky na Hit Radio.

0: a jsem rád, že jsem to na ty srdcovky vůbec stihnul. Takhle vlastně obecně jsem rád, že jsem tady, protože jsem potkal v křižovatce auto, co jelo na červenou. Byla to docela rána. Docela větší. Jak dopadlo moje auto, si můžete kouknout u mě na Instagramu Jirka Pelnář a klidně mi tam napište do komentáře nějaký tip na třeba i vaše oblíbený auto. Já ho mám na totálku, bohužel, tak teď budu hledat teda něco novýho. No a na 777-937-777, tedy WhatsAppový číslo, na Hit Rádia, jsem ke mně do studia, tak zase napište vaši oblíbenou srdcovku, která vás hodí do pohody. Jo? Něco, co vás uklidní. Něco, co vždycky pomyslně stáhne plyn na sporáku, když už v tom kýbli, co tam je, se vám vaří nervy a tyčou z toho kýble. Něco, co vždycky vám zvedne náladu a prosím vás uklidní. Jo? Možná, že takhle ve čtvrtek, prakticky na konci pracovního týdne, to budeme potřebovat dneska slyšet úplně všichni. Ještě jednou 777-937-777, za chviličku vám to zahraju jako srdcovku na přání.
1: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majálesu.
5: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
6: Mami, mami, mimino Stegosaura.
7: On chodí,
6: jde k nám.
7: Je, ty seš ale roztomilý.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: lokality v XXX Lutz Ostrava. XXX Lutz do Minábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
3: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá.
4: Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
3: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
4: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.
5: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte

0: dasweltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy. Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
2: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
3: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
4: Hit Radio.
5: Okay.

0: V tom novém moderním remixu ve 12.37.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio a čtvrteční pravidelné srdcovky. Je tady šestá poslední srdcovka, která je na vaše přání a mám tu zprávu od Tomáše. Čauve Sirko, koukal jsem na to video u tebe na Instagramu a to musela být dobrá rána. Auto na totálku určitě. Taky se mi stalo něco podobného a nikomu se nic naštěstí nestalo. Štěstí v neštěstí. Nakonec platí, jak se říká, jsou to jenom plechy a život máme jenom jeden. Tak pro tebe a pro všechny, kdo v životě zažili bouračku, posílám Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, nevím, jak se to píše, tak je to správně, jasně, máš to úplně správně, Scar Tissue. Nejsem úplný fanoušek, ale tahle píseň mě vždycky uklidní a příjemně naladí. Tak posílám pro všechny, kdo to dneska potřebujou. Zdravím. Co k tomu dodat? Amen. Děkuju. Tak se pojďme hodit do klidu. Tady jsou.

0: Shakira nás vzala do zoo ve 12:45 odpoledne.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Posloucháte srdcovky, které jsou pro dnešní den u svého konce. Samozřejmě, pokud byste potřebovali větší nášup podobných hitů z 80. a 90. let nebo milénia, tak opět dneska Hit Rádio speciál, Hit Rádio Classic ve čtvrtek mezi 18. a 21. hodinou. 3 hodiny dalších srdcovek. No a zítra opět ve 12. Pokračujeme dál. Do 3. hodiny, co tady budeme spolu, máme ještě spoustu času. Takže vás možná ještě čeká oběd. Co nás čeká určitě, tak je denní výhra v rámci naší velké týdenní hry, kdy už zítra budu rozdávat 10 000 na nákup a navíc 4 prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. No a k tomu, protože je čtvrtek, tak si dáme taky i náš pořad Nepopulární názor. Tak jsem zvědavej, jak se k tomu dnes vy vyjádříte. Zatím se můžete dát klidně do telefonu číslo 777-937-777. Vložte si to tam jako Hit Rádio, abyste věděli, kam můžete psát. Za chvíli nejnovější zprávy, do té doby například Alex Warren a nádherný hit Ordinary. K tomu přidáme Coldplay a nebude chybět ani Adele. Tak buďte s námi. Buďte s Hit Rádiem.

0: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
1: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
14: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
15: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Nové Zálesí. Místo, kde se čas zpomaluje. Lázně Luhačovice, tradice, klid a příroda na dosah. Právě teď startuje prodej nových bytů v jedinečné lázeňské lokalitě. Moderní bydlení, životní styl a investice, která má smysl. Váš nový domov začíná právě teď. Nové-zálesí.cz

0: více na scoutska.cz.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Adele Rolling in the Deep krátce před 13. hodinou. Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy, dáme si za chviličku, ještě předtím pohled na dopravu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na Opavsku na silnici 3. třídy za Dobroslavicemi směrem na Děhylov leží na vozovce popadané stromy. To samé na Frýdesko-Místecku na výjezdu z Jablunkova v ulici Žihla směrem na Písek. I tam je padlý strom, tak dávejte na cestách pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
2: On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Digitální služby státu využívá stále více lidí. Roste také zájem o e-portál České správy sociálního zabezpečení. Ten letos zaznamenal rekordní počet přihlášení, doplňuje mluvčí úřadu Jitka Drmolová.
11: Klienti mohou nově nejen kontrolovat své evidované údaje, ale také sami spravovat a upravovat, a to bez nutnosti chodit na úřad. Jen za první 3 měsíce letošního roku se do e-portálu ČSSZ přihlásili více než 3 milionkrát. Novinkou je služba Moje konto, spuštěná koncem března.
10: Umožňuje přehled o dobách důchodového pojištění a zároveň i správu evidovaných údajů. Policie hledá případné svědky krádeže lebky svaté Zdislavy. Tu odcizil z baziliky v Jablonném na Liberecku neznámý pachatel. Zástupcům církve a znalcům sakrálního umění není příliš jasné, co někoho k takovému činu vedlo. Mluví o ztrátě relikvie s velkou duchovní i historickou hodnotou. Počet kybernetických incidentů v Česku byl v dubnu průměrný. Úřad jich evidoval 18, v březnu jich bylo 20. Za loňský rok pak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost hlásil 203 kybernetických incidentů. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Olomouc čeká divadelní flora. Od pátku do příští neděle na ní dorazí divadelní soubory z Česka i zahraničí. Jedna z největších divadelních přehlídek u nás tak nabídne na 60 akcí, včetně činohry, tance, koncertů nebo debat. Letošní ročník s motem Solidarita přivítá umělce z 9 zemí a připomene památku Václava Havla.
12: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Moravě a ve Slezsku bude převažovat velká oblačnost s lokálními přehánkami. Odpoledne i bouřky. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Je čtvrtek, venku pořád zima, za týden touto dobou má být nádherně, teploty přes 20, no tak už je to jenom 7 dní, no, tak ono to uteče. Utekl i celý tento týden, dneska už je čtvrtek, zítra pátek, půjdeme domů po práci a před námi víkend, ale ten pátek má ještě trošku jiný význam. Tady na Hit Radio, totiž v pátek mezi 12 a 15 hodinou bude velké finále, ve kterém budu rozdávat 10 000 na nákup a zároveň i prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Podrobnosti, jak se přihlásit do hry, najdete na webu hitradio.cz.
2: Hit Radio Orion.

Hit Radio Orion. Jsem vůně kterou...

Titov a Lolita ve 13 hodin a 13 minut. Posloucháte Hit Radio, dneska je čtvrtek a zítra teoreticky touto dobou už budete vědět, jestli jste vyhráli 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a k tomu 4 prémiové mobilní telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G pro celou vaši rodinu. Mám celkem 4. Jestli máte menší rodinu, tak každý budete mít prostě 2 telefony v kapse, pokud máte větší rodinu, tak se nějak budete muset domluvit. Ale jsou 4. I tak je to nádherná cena. Děkujeme za ní našemu parťákovi Tesco Mobile. Jakým způsobem se můžete zaregistrovat do hry, tak to si najdete na webu hitradio.cz. Tam je speciální formulář, kam byste měli napsat SMSku, kterou vám poslalo vaše dítě. Nebo to může být třeba i, já nevím, dítě třeba vašeho bráchy, jo? Jako v tomhle případě. Mám tady denní výhru, kterou budu posílat Kristýně, která píše: Ahoj, nejedná se sice o moji vlastní datolest, ale o mého synovce. Rodina měla přijet ke mně na oběd a synovec mi už ráno psal dotaz, co budeme mít dobroučkého na oběd. Tak jsem odepsala, bude polívka, řízky s kaší a jako desert míša řezy. Přejíme se a budeme mít velký břicho jako děda. A synovec mi na to odepsal. No, tak velký snad ne, děda si přece nevidí na pindíka. Krásný, tohle je tak strašně čistý od těch dětí, to je jako nádherný, takže ano, i tuhle SMSku my zařazujeme do velkého finále. Zároveň posíláme Kristýně Sudy karty, což je rodinná hra, je to karetní hra. Je to karetní hra, o který se fakt pobavíte a poznáte i ostatní členy vaší rodiny tak, jak je možná vůbec neznáte. Takže denní výhra je za námi, další denní výhra bude zítra ve snídani šampionů mezi 6 a 9 a ta hlavní výhra potom opět mezi 12 a 15.

0: SMSky, které vám kdy přišly od dětí. A zítra vám držím palce mezi 12. a 15. na Hit Radio.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tescu.

0: Taylor Swift na Hit Radio ve 13 hodin 25 minut. Za chviličku ještě jedna skupina, která se mi dneska nevyšla do srdcovek, a to skupina Roxette. Moc rád si ji dneska ještě takhle dám a věřím, že vám udělá radost. V srdcovkách tak většinou vám na Hit Radio hrajeme hity z doby, kdy měl jeden tatínek tři děti. V dnešní době už má jedno dítě, spíš tři tatínky teda. Ale taková je prostě doba. A jsou rodinný vztahy, které jsou ještě na to rodičovství o něco náročnější. O tom byla řeč dneska ráno ve snídani šampionů.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Odvolací soud v Bari oficiálně uznal dítěti tři rodiče. Dva tatínky a jednu maminku. Já tam vlastně vidím takový praktický výhody, protože představ si, že třeba v noci vstáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale no, jste tam tři.
3: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer.
4: A ty dva chlapy můžou jít společně na pivo.
3: Přesně.
4: Jo? Ten jeden nám není sám.
3: Je, a ono vlastně třetí rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchyně nebo sousedka. Ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to, když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo, tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou. A ty, já s kterým, ty vole?
1: Když si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
5: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
11: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéry.
15: Galerie výtvarného umění v Ostravě a statutární město Ostrava připomenou výročí 100 let Domu umění jedinečnou výstavou Stopa. Nenechte si ujít tvůrčí dílny i komentované prohlídky. 100 let umění, 100 let inspirace.

0: www.eta.cz.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Známé příběhy, nová energie.
3: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
2: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
3: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
2: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
3: Klikni na tdivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Jennifer Lopez, Let's Get Loud. 13 hodin, 37 minut, tohle vás probudí, to vám rozproudí krev v žilách, když venku skoro mrzne, dneska snad už naposledy. No a jestli máte rádi 90. léta, tak já osobně doporučuji podcast, jo? A navíc, jestli opravdu rádi posloucháte podcasty, tak tohle je přesně pro vás. Je to náš podcast, který se jmenuje Vypalovačka, dělají ho kolegové z Itrádia 90, je na YouTube a je to fakt dobrý. A toto neříkám jenom proto, že musím, protože to jsou naši kolegové. Je to fakt dobrý. Venku je celkem 5 dílů, ten první byl například na Fenomén MTV, ten aktuální 5. tak ten je zase na Eurodance. Ovšem, který mě třeba bavil jako nejvíc a nedivím se, že má v tuhle chvíli taky nejvíc sklídnutí a poslechu, tak je 4. díl, který se věnuje smrti Kurta Cobaina z Nirvány. Protože to je samozřejmě... Jako, to je obrovitánská událost a je to obrovský milník, který vlastně ovlivnil spoustu dalších hudebních faktorů, jo? Některé kapely by vůbec nevznikly, kdyby se to nestalo, ale mělo se to vlastně stát. A proč se to stalo? A byla to opravdu sebevražda, anebo ne? Tak doporučuju, podívejte se na YouTube, najděte si Vypalovačka, poslechněte si i... Samozřejmě všechny ty díly, ale tenhle čtvrtý za mě fakt jako top, skvělý. Já jsem třeba v týmu, že si myslím, že to prostě celý na něj bylo nahrané, že to neudělal dobrovolně, ale to je můj názor.

0: Jelen, touha a pláč ve 13 hodin 4 a 40 minut. Včera jsme tady na Hitrádiu řešili dopravní značky, že se občas u silnice tady v Česku objevují takové, které jsme doteď neviděli a přitom jako nejsme úplně neználci. Tak na Vysočině teď mají taky novou super značku, je na ní obrázek sisla. A znamená, to byste neuhodli, pozor sisel. Vážně. Pozor sisel, má chránit tyhle sympatické hlodavce při migraci před auty. Ono se říká, že třeba když jedete takhle kolem lesa, jedete přes nějaký malý mostík, takže byste měli občas zatroubit, aby ty žáby odskákaly na stranu, jo, protože ty taky migrujou, tak tady asi jako netrubte, jenom prostě pozor, no. Tak máme tady zajímavý dopravní značky, když jsme u toho, tak taky si říkám, že u nás máme hospodu. Tam kolikrát by se taky hodila nějaká dopravní značka. Nemusel by tam být sisel, stačilo by tam okrát, že by tam byl chlap na čtyřech, jak leze po kolenou. Protože občas se tam takovýhle jako podobný vůl najde, který se tam snaží přejít. Tak takováhle dopravní značka si myslím, že by se hodila nejenom u nás, ale v Česku takových míst máme spoustu. Tak šťastnou cestu za volant, za chviličku nebo za volantem a za volant za chvíli posílám například Linkin Park.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku.
2: Vůně valašských specialit, spousta zvířat a den plný zážitků pro malé i velké. V sobotu 16. května ožije areál agropodniku ve Valašském Meziříčí chovatelským dnem na Valašsku. Těšit se můžete na ukázky chovu hospodářských zvířat, program pro děti, regionální produkty i skvělou valašskou atmosféru. Přijďte si užít den, kde tradice žije naplno. Chovatelský den na Valašsku v sobotu 16. května na od 10 hodin ve Valašském Meziříčí. Těšíme se na vás.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Co?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Cože?
5: Matrace za hubičku CZ.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
7: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
8: Opavo, je tady ideální čas na nové letní outfity. Chcete osvěžit svůj šatník? Tak

0: vám neuteče žádná akce. Megasekáč Opava.cz.
1: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
2: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá.
7: Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
6: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
7: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.
8: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví@hh.cz.
9: Galerie výtvarného umění v Ostravě a statutární město Ostrava připomenou výročí 100 let Domu umění jedinečnou výstavou Stopa. Nenechte si ujít tvůrčí dílny i komentované prohlídky. 100 let umění, 100 let inspirace. GVUO.cz.
0: Zima končí a ceny v Uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v Uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
10: Dny zdravého spánku ve Vyspíme se.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme se.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
11: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
12: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Atomový kočky na Hit Rádiu. Atomic Kitten krátce před 14. hodinou. Před námi zprávy.
1: Je tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na výjezdu z Olomouce před nájezdem na D46 v Brněnské ulici směrem na Vyškov havarovala dvě osobní auta. Blokují částečně jeden jízdní pruh. A za výjezdem z Ostravy směrem na Opavu stojí porouchané auto. Dávejte pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
9: Opavo, je tady ideální čas na nové letní outfity. Chcete osvěžit svůj šatník? Tak přijďte.

0: vám neuteče žádná akce. Megasekáč Opava.cz.
1: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Třetina prodejců zábavní pyrotechniky nedodržuje nová zákonem daná pravidla. Zjistila to obchodní inspekce, která v prosinci udělala bezmála 200 kontrol. Nejčastějším pochybením byl prodej pyrotechniky nezletilým, nedostatečné ověřování věku při online prodeji, špatné skladování a nelegální prodej ve stáncích. Konzumace piva v Česku klesá, pociťují to také mini pivovary, které loni uvařily meziročně o 8000 hektolitrů piva méně. Situace podle prezidenta Českomoravského svazu mini pivovarů Michala Voldřicha souvisí i s tím, že 3 mini pivovary přešly do vyšší kategorie.
5: České mini pivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 mini pivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní, stejně jako loni nám vzniklo 26 pivovarů podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
4: Pivo z mini pivovarů se loni podílelo na celkovém prodeji piva ze 2,5%. Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko. V aktuální sezóně vedl 18 a získal s ní bronz na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let místo něj převezme Jaroslav Nedvěd, který naposledy trénoval Spartu. Teď se podíváme k nám.
6: Ostrava podpoří 9 miliony korun podnikání ve městě. Do 2 městských dotačních programů zaměřených na začínající i budoucí podnikatele budou zájemci moci své žádosti zasílat od června. Tento program vyhlašuje město už po třetí. Oznámila to náměstkyně primátora.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Na Moravě a ve Slezsku bude převažovat velká oblačnost s lokálními přehánkami, odpoledne i bouřky. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
8: Ve 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a protože je čtvrtek a jsou 2, tak tady máme náš pořad Nepopulární názor. Budeme opět chtít znát vaše stanovisko, váš názor, váš pohled na věc, jo? Mám tady momentálně větu, názor, který spoustu lidí se bojí říct nahlas, jo? Luci, schválně, poslouchej. Řezané květiny jsou vyhozené peníze.
9: Nejsou.
8: Jsou.
9: Vidíš, a takhle bychom se mohli dohadovat. Nevím, no za mě, já to mám ráda jednak, já to chápu, tu pomíjivost toho, že vlastně za týden nebo za 14 dnů to vyhodíš.
8: Jasně.
9: Ale vlastně do té doby ti to dělá radost, můžeš s tím udělat radost někomu dalšímu, můžeš mu tím říct, že si ho vážíš, že ho miluješ a tak. V takovém případě mu asi pokojovku kupovat teda jako nebudeš.
8: Ale přesně, ale kdy to dává větší smysl, když někoho mám rád, tak mu chci dát květinu, která vydrží na věky.
9: Dobře. Jo, třeba ale si tu pokojovku pak nemá kam dát. Ale zase já jsem jenom chtěla říct, že když už koupíš tu kytku a uděláš někomu radost, tak když to potom vyhodíš do bioodpadu,
8: jo, takhle.
9: Tak ještě uděláš dobrou věc.
8: Tak to rovnou můžu si to 5 kilo a hodit to do koše. No, hele, co vy si o tom myslíte? Dejte vědět. 777 937 777. Řezané květiny, jsou to opravdu vyhozené peníze, anebo ne?
2: Hit

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, ulala, what you been romance.
1: Ve čtvrtek odpoledne posloucháte Hit Radio, tohle byla Lady Gaga a je tady chvíle, kdy si spolu opět popovídáme. Tentokrát na téma nepopulárního názoru, že řezané květiny jsou jenom vyhozené peníze. Jo, já začnu. Průměrné české domácnosti utratí za řezané květiny kolem 1500 ročně, což je částka, za kterou pořídíte rodinnou večeři. Do Evropy se většina růží dováží z Keni nebo z Ekvádoru, což znamená tisíce kilometrů letecké dopravy pro věc, která vám doma vydrží 5 dní. A teď mi řekněte, že to teda nejsou vyhozený peníze. Koukám tady do zpráv 777-937-777, co vy na to? Tak Jana píše, za mě to opravdu jsou vyhozené peníze. To ať mi chlap radši koupí pořádný flák masa, uvařím a společně se nadlábneme. Jasně, hezky, beru. Akorát si dovedu představit ta situace, ten Valentín, jak všichni kolem dostávají květiny a on přijde a má tam tu vakuovanou svíčkovou. Ale okej, Petra. Je to symbol lásky. Květina rozzáří úsměv a pak i celý byt. Určitě to nejsou vyhozené peníze. Peníze se vyhazují za úplně jiné blbosti. Nám, že nám dělají radost. Další. Lída. Dostat kytku v květináči, to je prostě ostuda. To se nedělá. Zlata píše, tak vyhozené peníze to určitě nejsou, i když někdy koupím růže a druhý den jsou fuč, ale někdy je mám třeba i 3 měsíce. Pustí kořínky a já si je zasadím. Miluju všechny květiny, některé uschnou a jsou stále jako živé. Když někomu koupíme v květináči, za chvíli mu odejde také, takže to je vlastně jako na každým. Jo? Co tady máme dál? Co píšete na 777-937-777? Jo, vyhozený peníze to nejsou. Té radosti, co to nadělá. Hlavně nám květinářkám. Zdraví Lenka. Je, no tak já zdravím do květinářství. No a to je podle mě jako člověk, kdo se tady má k tomu vyjádřit taky. Jo, jsou to teda vyhozený prachy nebo jako ne? Dejte vědět. 777-937-777. A teď pozor. Tina píše, já souhlasím, že to jsou vyhozený peníze. Můj chlap se naučil mi dávat Lego kitky a ty mi vydrží navždy. Další Lego kitky tady mám taky, což posílal Tom. Říká, hele, omrzne to, vydrží to 3 až 5 dní. Ne, omrzne, omrzí to. Jasně, vydrží to 3 až 5 dní. Zvolil jsem alternativu a ta dělá větší radost a to jsou kitky z Lega. Zajímavý, dobrý. Tak jo, tak jsem sám zvědavý, kam se dostaneme, jestli opravdu to jsou vyhozený prachy, anebo ne. Klidně mi můžete poslat i hlasovku na 777-937-777. Hit Radio je tady dneska odpoledne v rámci nepopulárního názoru jenom pro vás.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Orion.
2: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: ztrácím.
1: Poetika na Hit Radio ve 14 hodin 17 minut. Dneska řešíme nepopulární názor, velmi ožehavé téma, jestli řezané květiny jsou vyhozené peníze, anebo nejsou. 777-937-777 je telefonní číslo, sem ke mně do studia Hit Radia, kam můžete psát zprávy, posílat hlasovky a vyjádřit svůj názor na věc. Pojďme si o tom normálně otevřeně jako lidi popovídat. Třeba Tomáš, ten píše, hele, 800 korun za růže, za to mám v akci 2 letenky do Milána, kde si ty kytky můžu klidně vyfotit v parku zdarma. Takže za mě to jsou rozhodně vyhozený prachy. Štěpánka, krásný den, já miluju květiny, ale řezané jsou pro mě vyhozené peníze. Květina v květináči mi udělá radost pokaždé, když se na ní podívám. Navíc mohu kdykoliv obměnit květináč a hned je tady nová radost. Spousta takto darovaných květin nyní zdobí i moji zahrádku. Přeju hezký dopoledne. Alex píše, nejsou to vyhozené peníze a nikdy nebudou. Nemám zahrádku, mám byt 2KK a řezané květiny mi dělají větší radost než obrazy nebo fotky. Pokaždé mám byt jinak barevný, pokaždé s jinou náladou a pokud květinu od někoho dostanu a vždy se na něj podívám, tak si na něj vzpomenu a vím, že ten člověk mě, jenom mě, chtěl udělat radost. Taky dobrý názor. Ale pořád tady převládá to, že a asi nejenom my chlapi se na to díváme prostě z toho pohledu, že zaplatím, nevím, 500 korun prostě jako za věc, kterou přinesu a od té doby, co jí domů přinesu, tak už jenom vadne a pak se prostě vezme a vyhodí. Že to je radost jako na 10 vteřin. Ale teď mi tady přišla zpráva, ahoj rádio, tak pozor. Vyhozené peníze to určitě nejsou. 500 korun nebo 600 korun za kytku je OK. Můj chlap jde večer do hospody a dá tam klidně 10 kousků. A to je víc než květina za 600. Takže to nejsou vyhozené peníze. Květiny. Jeho jsou, a teď to tady nemůžu přečíst, protože jsem si to nepřečet na začátku, tady bych to musel scenzurovat. Jak bych to asi jako řekl? Ty peníze, který on tam propije, tak doma vyčurá do záchodu. Asi takhle bych to jako řekl. Je to rychlejší než ty kytky, když uvadnou. Tak, další zpráva. Ahoj rádio, květina, která mě osobně doslova posadila na zadek, byla kytka, která se jmenuje Tlustice. Vůbec se mě to nedotklo, ale to je zase úplně jiný téma. To je zase jako téma nás chlapů, že občas jako neumíme vybrat tu správnou květinu, to si taky někdy necháme. Teď řešíme, jestli to jsou vyhozený prachy, anebo ne. Tak, květinářky, co vy? Mám tady zprávu. Ahoj Jirko, jsem květinářka už 25 let. Hodně lidí vezme radši kytku v květináči, ale krásně uvázaná kytice nebo kytka, to je umělecké dílo. Zdraví Šárka. Jo, to souhlasím. Je pravda, že občas jako některé ty květiny, tak to si člověk říká, wow, ta fantazie tady, ta opravdu byla velmi upuštěná z uzdy. No krásný, tak jo, pište dál. 777-937-777. Teď Daniel Potter a Bad Day.

Twix na Hit Radio s Hitem Golden, je 14 hodin 26 minut. Dneska jsme řešili nepopulární názor, že jestli jsou řezané kytky jenom vyhozené peníze, anebo ne. Tak asi jsem tady našel jednu SMSku, která nakonec mluví úplně za všechno, kterou poslala Lenka, a ta píše: hele, kytky mají být pro radost a radost se přece nesmí přepočítávat na koruny. Takže asi tak. Udělejte si obrázek sami. Díky za všechny zprávy, které jste posílali. Další nepopulární názor za týden ve čtvrtek ve 14:00 na Hit Radio.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com. Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
4: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Známé příběhy, nová energie.
9: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
8: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
9: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
8: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
9: Klikni na tdivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Hele, vyšla nová kaplinka.
12: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
11: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
12: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
11: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Nákupní centrum Géčko.
14: Máš rád pejsky? Přeješ si psího parťáka domů a víš, jak po něm uklidit hovínko, správně ho nakrmit nebo si odchlupit oblečení? Nebo už mazlíčka máš a chceš mu vytvořit originální misku s podložkou? Přijď v sobotu 16. května od 14 do 18 do Géčka a užij si hafo zábavy.

0: Vajíčko.
1: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
3: Jde k nám! Je, ty seš ale rostomilé.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Orion.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Hodiny s Hitem jsou hvězdí na Hit Rádiu ve 14.37. No a jednu takovou velmi zářící hvězdu z toho hudebního souhvězdí, tak to si dáme právě teď. Michael Jackson, 80. léta a konkrétně píseň Beat It. Doporučuju, podívejte se na videoklip, protože v tomhle videoklipu hrajou skuteční gangstři z Los Angeleských gangů. Jsou fakt jako skuteční gangstři. A taková jako zajímavost je, že v průběhu natáčení toho videoklipu, tak si tihle jako ostří hoši chodili pro autogram od Michaela Jacksona. Tak teď rok 1982, album Thriller a legendární hit Beat It na Hit Rádiu.

Radio Pink Zitem Try, za minutku bude 3:45. Do 15. hodiny ještě například Flowrida, Kesha, taky Skript a Will.i.am. Vlastně oba dva krásný duety, ve dvou se to lépe táhne, no co ve dvou, a co takhle, když je vás navíc ještě jako o něco víc, jo, třeba 6.

světa, protože hokejové šílenství v Česku opět započne. No a navíc zítra ve velkém finále můžete vyhrát 10 000 na nákup na víkend a zároveň také prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu, a to mezi 12. a 15. hodinou. Jak se zapojit do hry, najdete na webu hitradio.cz. Já jsem Jirka Pelnář, díky, že jste opět dneska poslouchali. Zítra se na vás budu těšit v pravé poledne, kdy odstartujeme i páteční srdcovky. No a dneska na Hitradio s vámi od 3 hodin opět naše odpolední show. Spoustu srandy, spousta informací z regionu, to prostě musíte slyšet. Tak se

Boleslavsko, krásné odpoledne od Kuby Ohnutka. Tak si to představte, slavný zpěvák Sting se rozhodl, že vydědí 6 svých potomků. Nedostanou ani dolar, ani halíř, ani fněl. Taky o tom to může být dneska mezi 15. a 18. v odpolední show na Hit Radio Orion.

0: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Na nákupy do Polska. Zůstaňte tady déle a objevte více. Navštivte Carbonarium v Jastrzebí zdroji, moderní výstavu o uhlí. Prostřednictvím technologie VR sjeďte s námi do Nitra dolu a dozvíte se, co má společného uhlík s vesmírem. A to všechno česky. Navštivte www.carbonarium.cz.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
4: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, Adry, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.
5: Dny zdravého spánku ve Vyspíme.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
6: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
7: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
8: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: Nové Zálesí, místo, kde se čas zpomaluje. Lázně Luhačovice, tradice, klid a příroda na dosah. Právě teď startuje prodej nových bytů v jedinečné lázeňské lokalitě. Moderní bydlení, životní styl a investice, která má smysl. Váš nový domov začíná právě teď. nové-zálesí.cz
11: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz
14: První probuzení na moři?
15: První selfie s delfínem.
16: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
17: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
18: Stavebniny Janí. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento Dub Sonoma skladem za super ceny.
19: Stavebniny Janí.
18: Rádi vám poradíme s výběrem.
20: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamecia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
21: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: A tady už je nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Opatrní, buďte v Kopřivnici, přímo v ulici Československé armády se řeší nehoda mezi autem a cyklistou. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Jedeme dál na D48 mezi 58. a 57. kilometrem na úrovni Vojkovic se stala dopravní nehoda, naštěstí bez zranění. Opava, nádražní okruh, tak tady srazilo auto chodce a ještě jeden problém, který se týká Opavy, tentokrát ulice Hlučínská na úrovni Mekáče, jsou v sobě dvě auta. No a vaše dopravní info, volejte na 800 100 291.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
5: Pryč DPH! Pryč DPH!
6: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Orion.
8: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zimanová, hezké odpoledne. Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Řekla to dnes ministryně financí Alena Schillerová. Upisovací období pro první emisi potrvá do 28. června. Obligace bude nutné zaplatit do 7. července a vlastní emise bude vydána 15. července. Pavilon Shopping Parku v Ostravě se zítra uskuteční nábor do registru dárců kostní dřeně pro vážně nemocného Tesima. Tátu ročního syna, ale i další pacienty, kteří čekají na vhodného dárce. Registrace u informačního stánku potrvá od 10 do 18 hodin a zabere pouze několik minut. Přičemž každý nový dárce zvyšuje šanci na záchranu lidského života. Do registru se mohou zapojit zdraví lidé ve věku od 18 do 35 let bez trvalé medikace a s hmotností nad 50 kg. Hormuzský průliv musí zůstat otevřený. Důvodem je volná přeprava ropy a zemního plynu. Zhodli se na tom podle Bílého domu americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek na summitu v Pekingu. Bílý dům na sociální síti X setkání označil za dobré. No a čeští házenkáři v úvodním utkání play-off kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl 26-37 s favorizovanou Francií. Už před venkovní odvetou tak ztratili reálné šance na postup na závěrečný turnaj. Odveta se bude hrát v neděli. Držíme palce.
9: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Počasí v pěti slovech.
0: Nějak bylo, nějak bude. Všude.
1: Hit Radio Orion.
0: Sting šokoval své potomky jistým prohlášením, tak se tomu budeme věnovat zhruba za nějakých 7 minut. A mezi 15. a 16. alespoň trošku potěším vás, kteří cestujete přes rozkopanou Ostravu, protože od zítřka se nám alespoň malilinko uleví. Jsem Kuba, hezké odpoledne.

Teddy Swims, Tones and I, a tohle to je za mě mazec na Hit Radio Orion. Sting, slavný to zpěvák, totiž oznámil, pustil to do světa, že svým 6 dětem neodkáže ani dolar, což je docela fascinující způsob, jak říct, hele, mám 100 milionů na účtu, ale vy si to zkuste tak nějak zařídit, jo, nějak vydělat. Zpěvák, že prý chce, aby jeho potomstvo bylo samostatné, a tož to je jako hezké, že ano. Jen teda většina lidí učí děti samostatnosti stylem najdi si brigádu, ne stylem sorry, po tačkovi fakt nebude, vila v Toskánsku, musíš začít od nuly. A nejlepší na tom všem úplně je, jak pracháči pořád říkají, že prachy kazí charakter. To se strašně dobře říká člověku, který má tolik peněz, že kdyby dneska přestal pracovat, tak jeho pravnoučata budou pořád řešit maximálně to, kam zaparkovat Teslu někde na jachtě. Tak, dámy a pánové, nemáte zač? A víc k tomu v pohnutce o 3:15 a teď milionová Miley Cyrus.

0: posledního tónu, do posledního cinknutí Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. Tady je Hit Radio Orion, tady je čtvrteční odpoledne, díky, že ladíte. A jedna parádní věc, od zítřka by se nám mohlo trošku ulevit při cestování Ostravou. Pro nás šoféry a šoférky by se měly otevřít frýdlantské mosty. Pozor, jo. Zatím teda jen ve směru z centra na Porubu, ale jak se říká, dobrá psovi mucha.
1: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
7: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
11: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
12: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
11: Fakt?
12: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
11: Tak jedeme.
12: Auto ESA. Ceny paliva u nás řešit nemusíte.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Na nákupy do Polska? Zůstaňte tady déle a objevte více. Navštivte Carbonarium v Jastrzebí Zdroji, moderní výstavu o uhlí. Prostřednictvím technologií VR sjeďte s námi do Nitra dolu a dozvíte se, co má společného uhlík s vesmírem. A to všechno česky. Navštivte www.carbonarium.cz.
16: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
17: Sherlocku, záhada, jsou toho tisíce a tisíce a právě teď to kvete v Zoo Ostrava.
18: V Zoo Ostrava to teď kvete a roste. Jsou to přece rododendrony a azalky vocné, jak prosté.
17: Právě teď kvete v Zoo Ostrava největší kolekce rododendronů a azalek v Česku a na Slovensku. Přijďte se podívat, než odkvetou. Těšíme se na vás, Zoo Ostrava.
19: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamecia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
20: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá. Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
21: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
20: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.
22: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
23: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: výborná spolupráce. Určitě na Hit Radio Orion Eva Farná, taky Miraj, hitovka Vzpomeneš si. A vy si možná vzpomenete na můj vstup, který jsem tady tlumočil a dával on air před 20 minutami. Prostě zpěvák Sting nedokáže tak nějak přenést přes srdce to, že by měl odkázat nějaký ten dolar jeho 6 potomkům. Prostě jim neodkáže ani korunu. A se mnou to hnulo, no tak.
1: Dnešní pohnutka? Kuby ohnutka.
0: Zpěvák Sting Prey. Děcka, máte smůlu. Ode mě na vašem účtě uvidíte max tak nulu. Jen se pěkně starejte, prachy vydělávejte. Sting to pojal pěkně drsně, říkám vám to tady ústně. A s názorem já souhlasím, ze šrajtofle taky poslední prachy vytasím. Sponzor by se vážně hodil, však do práce by za mě chodil. Jenže taký člověk vážně není, tolik moje dnešní znění.

0: Ohnutka, Kuby Ohnutka na Hit Rádiu Orion.
1: Tak, pohodě. A pojďme se podívat dál na to, co vás čeká dneska mezi 18. a 21. Klasika čtvrtek, Hit Rádio Klasik, 80, 90 a hity milénia. Tady máte Erasure a velký hudební hit. Always!

tady v Národním zemědělském muzeu se bude konat největší vinařský festival tady u nás na severní Moravě. Samozřejmě známá akce Ostrava žije vínem, už 9. ročník, s tím, že přijede 25 vinařství a vy můžete ochutnat víc než 250 druhů vínečka, ať už bílého, červeného, ale taky se můžete krásně najíst, protože o výborné jídlo se postará Mlýn vodníka Slámy a taky food ateliér Davida Valíčka, který taky připraví čtyřchodové degustační menu. Vy se ho můžete vychutnat ve food ateliér Lounge, vaše soukromé posezení na akci.

0: širším okolí. Tak na zdraví, přátelé.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Firma PVček z Frýdlantu nad Ostravicí hledá ruční svářeče, PLC programátory a operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culopel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 000 a náborový příspěvek 30 000. 2 dny v týdnu práce z domu. Více na axa.cz sekce kariéra.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
9: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
11: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
12: Dny zdravého spánku ve Vyspíme.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
13: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá.
15: Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
14: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
15: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.
16: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
17: Aha.
16: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
17: A co SSB?
16: SSB? Co je SSB?
17: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
16: A to je nějaká nová investice?
17: To je stavební spoření od Buřinky.
16: Aha, a kde se to dá stáhnout?
17: No normálně v Georgii.
18: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
19: Sherlocku, záhada, jsou toho tisíce a tisíce a právě teď to kvete v Zoo Ostrava.
20: V Zoo Ostrava to teď kvete a roste. Jsou to přece rododendrony a azalky, Watsone, jak prosté.
19: Právě teď kvete v Zoo Ostrava největší kolekce rododendronů a azalek v Česku a na Slovensku. Přijďte se podívat, než odkvetou. Těšíme se na vás, Zoo Ostrava. Ruší.

0: největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
0: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz. Hit Radio Orion.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

hitovku In My Head. V ní Rehab si určitě naplno užil i ten bobr, který se zabydlel v Klimkovickém rybníku a ještě předtím stihl udělat brany, brany, duc. No, tak se podívejte na náš Instagram a dozvíte se víc. Mimochodem, ještě jedna věc, Rehab, tak to je hvězda letošního ročníku Beats for Love. Teď 15.54

0: 100% na Hitrádiu Orion. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. A začínáme v Ostravě. Na Mariánskohorské hromadná nehoda, jsou tady v sobě 3 auta, tak s tím počítejte. A frčíme dál, protože jste mi nahlásili problémy ze silnice 1/35, ulice Pražská, Olomouci. Tady jsou v sobě 2 auta a vyšetřování tu může trvat až do 16 hodin a 50 minut a to by stačilo. Kdyby něco, tak vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
9: trenirkarna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
9: trenirkarna.cz.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
12: Je 16 hodin a jsou tady krátké zprávy s Klárou Zemanovou. Hezký den. Pojišťovny letos vyplatily škody za 27,68 miliard korun. Meziročně o 5,5% více. Počet řešených pojistných událostí tak vzrostl téměř o pětinu na 958 tisíc. Vyplývá to z aktuálních statistik. Jen dodám, že výrazně rostl zejména počet škod v neživotním pojištění. Příští týden v pondělí začne oprava mostu na dálnici D1 na pomezí Ostravy a Bohumína. Práce za přibližně 11,3 milionu korun potrvají asi měsíc. Řidiči proto musí počítat s částečnou uzavírkou a doprava bude zúžena do jednoho pruhu pro každý směr. Tak dávejte pozor. Nadcházející víkend bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně ve východní polovině Česka, a to především v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 až 17 stupni. Oteplení nad 20 stupňů očekávají meteorologové až příštím týdnu. Tenistky Kateřina Soňáková a Taylor Tansendová postoupily na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Nasazené dvojky porazily dvojici Ellen Perezová, Demi Šurcová 7-5, 6-0 a vyhráli 17. zápas v řadě. Ve dvouhře pak uspěl domácí Jannik Sinner, ten zdolal Andreje Rubljova z Ruska 6-2, 6-4 a 32. výhrou v řadě na Masters tak překonal rekord Srba Novaka Djokoviče.
13: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Na startu pátečního dne čekáme zataženo. Na Moravě a ve Slezsku může i pršet, nebo můžeme čekat přehánky, které ale budou naštěstí podle rosniček ustávat a objevovat se budou, a to velmi výrazně, prý hlavně v sobotu. No, to jsou zprávy. Nejvyšší denní teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách a v Beskydech 7 až 11 na teploměrech.
11: Hit Radio Orion.
0: Není jak 500 vyvolených slepic v Olomouci. Já vás tam vezmu, protože tam vznikla taková speciální all-inclusive farma, tak do ní nahlídneme a věřím, že nějaká vajíčko se s toho odneseme. Evanescence nebo David Kushner rozjíždí tuto hočku.

0: tentokrát, všechno nám to neuteče, pěkně do pohody, David Kushner do vašich uší, Daylight, stejně jako Hit Radio Orion. A tohle je teda velký boom, firma Solomoucka totiž pořídila mobilní kurník pro 500 slepic. A já mám teda trošku pocit, že jsme právě vstoupili do doby, kdy už i slepice budou mít lepší bydlení než půlka nájemníků v Ostravě. No, mobilní kurník, jo, tak vítejte kvočny ve vaší nové rezidenci s názvem Výběh Park, moderním životu na čerstvé trávě. Opravdu 500 slepic se bude pravidelně stěhovat po pastvinách, aby měli lepší podmínky a kvalitnější vajíčka, což je krásné. A já jenom čekám, kdy některá slepice vystoupí a řekne, hej, sorry, ale já bych, kámo, chtěla radši výhled na Beskydy a optický internet třeba od nás Trojanovic. A stejně je fascinující, jak se dneska všechno modernizuje. V Karviné pořád čekáme na opravu silnice, ale slepičky už mají mobilní barák ekologického typu. A nejlepší je ten závěrečný kontrast. Vy ráno, MHDčku do práce, namačkaní jak sardenky a vedle na louce slepice v mobilním wellness resortu slépky. Biovýběh, čerstvá tráva, minimální stres. Upřímně, jestli budou mít ještě klimatizaci a solární panely, tak tam za chvilku budou chtít bydlet i lidi z Moskova. Samozřejmě nic proti vám, to bych si nedovolil. Atmo Music, pokračují.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

0: bývala dám. No tak dala nám, no, hitovku Don't Worry. Já tomu dodám Be Happy. Mějte s námi krásné odpoledne i se Cyrilem a hitem Stumbling nebo Katy Perry. A jestli řešíte, jak se dostat na ostravský Majáles, kam vás díky dvěma lístkům za chvilku pošlu, ale autem jít nechcete, no tak buď pěškobusem nebo busem. A to úplně na pohodu, protože dopravní podnik v sobotu přes den a v noci ze soboty na neděli posílí autobusovou dopravu takzvanými vloženými spoji mezi zastávkami Vítkovice Mírové náměstí a Dolní Vítkovice Hlubina. Však se mrkněte na dpo.cz, kde najdete komplet jízdní řád a začněte plánovat.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
8: Nákupní centrum Géčko.
9: Máš rád pejsky? Přeješ si psího parťáka domů a víš, jak po něm uklidit hovínko, správně ho nakrmit nebo si odchlupit oblečení? Nebo už mazlíčka máš a chceš mu vytvořit originální misku s podložkou? Přijď v sobotu 16. května od 14 do 18 do Géčka a užij si hafo zábavy.
8: Nákupní centrum Géčko.
10: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
12: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
13: Opavo, je tady ideální čas na nové letní outfity. Chcete osvěžit svůj šatník? Tak

0: vám neuteče žádná akce. Megasekáč Opava.cz.
1: Stavebniny Janí.
2: Stavebniny Janí.
3: Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
1: Stavebniny Janí.
3: Více na stavebniny.janík.cz.
4: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
5: Filtry, které si poradí se šumem.
4: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
5: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
4: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
5: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
3: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
8: Odvolací soud v Bari oficiálně uznal dítěti 3 rodiče. 2 tatínky a 1 maminku. Já v tom vlastně vidím takový praktický výhody, protože představ si, že třeba v noci vstáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale no, jste tam 3.
9: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer.
10: A ty 2 chlapy můžou jít společně na pivo.
9: Přesně.
10: Jo? Ten jeden tam není sám.
9: A ono vlastně třetí rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchýně nebo sousedka, ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to, když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo, tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou. A ty, já s kterým, ty vole?
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Uzavřete s námi dnešní den a vyhrávejte. Volejte 591 001 001. Podtržené, sečtené.

0: Podtržené sečtené.
1: Míša Šumperk obsadila telefonní linku Hit Radio Orion. Ahoj Míšo.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak, tady je potrženo sečteno, klasika 16. květen se blíží, pozítří můžeš prožít svůj den na ostravském Majálesu, Dolní Vítkovice od 12. je natuněný program webovky ostrava.majales.cz. Hele, Míšo, já jsem viděl na internetu vystoupení Jiřího Korna z minulé zastávky Majálesu a teda tahle hvězda fakt nesklame ani v Ostravě na našich Hit Radio Orion Stage, stejně jako třeba, já nevím, Čenasky a další stars. Tuhletu akci si užijou fakt všechny takové generace a já tu mám dva lístky. Bude to takové neosobní, když se tam kolik ti je?
2: 31.
1: Tak to dáš úplně v pohodě, bo jsem myslel, že podle hlasu tak 15. 5 otázek, 1 audio ukázka, to je potrženo sečteno a já budu i dneska chtít správné odpovědi. Samozřejmě co nejrychleji. Míšo, jdeme na to?
2: Ano, ano.
0: Podtržené, sečtené.
1: No a pojďme teda na tu audio ukázku.

0: Co pak je to za kapelu, Míšo?
1: Vypsaná fixa?
0: Vypsaná fixa, si myslím, že to není. Já jsem tady tu kapelu zmínil v úvodu.
1: Tak Jiří Korn.
0: Takže Jiří Korn.
1: Ano.
0: Míšo, to se musíme rozloučit, tohle to nemůžu uznat. Ajajajajaj, škoda, měj se krásně, díky za zavolání. 591 001 001. Tak zkusíme to na podruhé. Obsazeno. Na potřetí. Je Radio Orion?
2: Ano, slyšíme se?
0: No já určitě, kdo pak je tam?
2: Tady Marek u telefonu.
0: Tak Máro, co to bylo za kapelu?
2: Čudovské.
0: Jasně, jejich mega hit punčokáče, OK. Za druhé, kolik hodin bude v Dolních Vítkovicích za 180 minut, když teďka máme 16.34?
2: Ještě jednu tu otázku, prosím.
0: Kolik hodin bude v Dolních Vítkovicích za 180 minut?
2: To je za 3 hodiny, takže 19.34.
0: Je to tak. Za třetí, doplň prosím tě jméno ze tříladových mužů. Pankrác, Bonifác a?
2: Servác.
0: Ano, Bonifác má svátek dneska. Teďka prosím tě, udělej mi, Máro, ze slova Majáles místo, kam chodíme houbařit.
2: Les.
0: Je to tak. Za páté, kdo dneska slaví padesátiny? Tady ti dá možnosti, buď to Řezník Krkovička, paní Kadranošková, anebo Maxi Pes Fík.
2: Maxi Pes Fík.
0: Nekecej, čoč, ty byli, dobře jsi to typnul. No a teďka mi, Máro, ukaž velkou radost z toho, že máš 2 lístky.
2: Super, díky moc, těším se.
0: Mm-hmm. A kdo se bude těšit s tebou?
2: Ještě nevím.
0: No tak, kdo si to zaslouží, tak prostě bude 16. pařit. OK, vydrž mi na telefonu, blahopřeju a měj se hezky.
2: Díky moc zatím.
3: Podtržené, sečtené.

0: ve čtvrtek máte v uších vaše Hitradio Orion třeba v Prostějově, v Opavě, v Olomouci, v Ostravě, ve Valmezu, na Vsetíně. A nebo třeba díky režimu DAB nás můžete poslouchat třeba klidně v Praze, v autě, že jo, nebo kdekoliv jinde. Třeba i po internetu, kde na hitradioorion.cz denně přistávají zprávy, bez kterých by nebyl den takový, jaký by den měl být. Tak se třeba i vy podívejte, no a hlasujte pro kategorii Ať je Morava a Slezsko. K ní se dostaneme po 17. hodině. Do té doby Linkini, anebo třeba takový John Legend a přání hezkého dne.
1: Hit Radio. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Moravskoslezský magazín na Hit Rádiu Orion.
2: Moravskoslezský kraj v Pržně otevřel dva nové domky pro osoby s atypickými potřebami, které spadají pod krajskou organizaci Náš svět. Pokračuje hejtman kraje Josef Bělica.
3: Je to další zařízení sociálních služeb, který Moravskoslezský kraj modernizoval. Dostavil dva domky pro, řekněme, komplikovanou klientelu a myslím si, že to zázemí, to prostředí, které tady je a celkové investice, které jdou do oblasti sociálních služeb, jsou za Moravskoslezský kraj opravdu hodnotné. To financování je samozřejmě z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nicméně na tento projekt bychom měli dostat z 20,5 milionů 16 milionů z Národního fondu obnovy.
2: Projekt Moravskoslezského kraje stál 20,5 milionu korun.
1: Moravskoslezský magazín.
2: Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji se dál zlepšuje. Nejnovější situační zpráva potvrzuje dlouhodobý pozitivní trend. Více o tom ví radní kraje Pavel Staněk.
4: Co se týče kvality ovzduší, tak nejnovější zpráva nám informuje o tom, že kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji se zlepšuje a to již dlouhodobě. Je to pozitivní tendence a je to výsledek zodpovědného přístupu jak obyvatel, tak těch průmyslových podniků. Došlo ke snížení emisí prachové, emise oxidu síry, oxidu dusíku, amoniaku i sledované látky, tak jak je karciogenní benzoapiren.
2: Škodliviny v ovzduší v kraji klesají plynule od roku 2007.
1: Moravskoslezský magazín na Hit Rádiu Orion.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
10: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě dva dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
13: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
14: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
15: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
16: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
17: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
16: Hit Radio.
18: Hit Radio Orion hledá nejlepší školu Moravy a Slezska. Kde to fakt funguje? Kde jsou učitelé, na které se nezapomíná? Kde vás škola opravdu baví? Dejte nám vědět na hitradioorion.cz, proč je nejlepší škola právě u vás. Tu nejlepší vyhlásíme už na konci týdne. Ať žije Morava a Slezsko na Hit Radio Orion.

Vaším společníkem je také ve čtvrtek je Rádio Orion a pokud nevíte, na co se dneska večer dívat, tak doporučuju Eurovision Song Contest o 9 na dvojce, protože v rámci druhého semifinále bude bojovat náš reprezentant, a to sice Dan Žižek.

0: Sešente a taky belgická královna popu Kate Ryan uzavírá tuhle hodinu. Já myslím, že vás v dobrém slova smyslu nakoupla, že vám dorala třeba do práce energii. Tady je nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Opatrní, buďte ve Zlíně, na Frištátské, protože tady je problém, tady boural autobus s autem. No a klasika v Ostravě, tak tady se připravte na zdržení třeba na Rudné nebo na cestě z Poruby třeba na Vodárnu. Ale pojďme se ještě podívat za jedním problémem, který se týká Svazarmovské ulice ve Frýdku Místku. Nehoda mezi autem a cyklistou. Složky IZSK jsou stále na místě. A vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
4: Největší gastrojízda v centru Nového Jičína je tu. V sobotu 16. května ožije Masarykovo náměstí Food Festivalem. Čeká vás show šéfkuchařů, až 30 prodejců skvělého jídla, soutěže a pálivá chili show. Více na foodfestivalnovyjičin.cz.

0: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Orion.
3: Hezké odpoledne, v 17 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zimanová. Od zítřka se opět

0: benzíně za 42 korun a 3 haléře. U nafty se tak zastavil cenový pokles z posledních dnů. V Avion Shopping Parku v Ostravě se zítra uskuteční nábor do registrů dárců kostní dřeně pro vážně nemocného Tesima. Tátu ročního syna, ale i další pacienty, kteří čekají na vhodného dárce. Registrace u informačního stánku potrvá od 10 do 18 hodin a zabere pouze několik minut. Přičemž každý nový dárce zvyšuje šanci na záchranu lidského života. Do registru se mohou zapojit zdraví lidé ve věku od 18 do 35 let bez trvalé medikace a s hmotností nad 50 kg. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil žalobu na The New York Times, a to za reportáž o násilí ve věznicích. To se podle článku dopouští izraelští policisté a dozorci. Úřad izraelského premiéra dnes označil reportáž za jednu z nejhorších lží namířených proti státu Izrael. Čeští hokejisté vstoupí v pátek ve Friburgu do 89. mistrovství světa. V první hrací den šampionátu bude jejich soupeřem v základní skupině B Dánsko. Utkání začne ve 20:20. Na úvod turnaje čekají svěřence kouče Radima Rulíka dva zápasy ve dvou dnech. V sobotu nastoupí proti Slovensku.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Nemám hezké zprávy k počasí na víkend. Zítra ráno zataženo, na Moravě a ve Slezsku čekáme déšť nebo přehánky, které ale budou ustávat. Odpoledne a večer pak čekáme umývání oblačnosti a přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 13 až 16, v Jeseníkách a Beskydech naměříme 7 až 11. Nechci strašit, ale teda pozítří v sobotu déšť a teplota někde mezi 8 až 11. No teda to bude víkend.
3: Hit Radio Orion.
2: No ale zítra to bude pátek a zítra vyhlásíme další kategorii ze hry Ať žije Morava a Slezsko. Vy se do ní ještě stále můžete zapojit, a to se na našem webu hitradioorion.cz, a hlasovat v rámci druhého týdne pro tu nejškolu vašeho regionu. Podrobnosti za chvilku, teď Imagine Dragons.

můžete po celý květen vybírat ty nejlepší dobrovolné hasiče. To už je za námi. SDH Ostrava Koblov, ty jsme vyhlásili minulý týden. Vy ale ještě teďka můžete na hitradioorion.cz hlasovat pro školu. Kde to fakt funguje? Kde jsou kantoři, na které se nezapomíná? Kde vás ta škola opravdu baví? Ještě jednou hitradioorion.cz, tady je dotazník a nás zajímá, proč je nejlepší škola právě u vás. Mimochodem, hlasovat od zítřka budete taky pro kategorii akce, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. A do konce května stihneme vyhlásit i nejlepší hospůdku z našeho regionu. Do zítřka ale nejlepší škola, tu vyhlásíme už zítra a jeden šťastlivec z vás si odnese hned 4 lístky na Majáles pro sebe a svoji partu. Tak a ještě opakování, od zítřka budete moct hlasovat pro místo, kde podle vás pořádají ty nejlepší akce. Vesnické, festivaly, nechám to na vás, www.hitradioorion.cz, ale to až od zítřka. Dneska máme čtvrtek 14. na všechny Bonifáce míříme za Vernou a hejtovkou Endless Day.

0: hit Radio Orion. Zdravím, za námi Miles Smith a po něm nesu takovou rychlou kulturu, protože zítra začne a až do 24. května potrvá v Olomouci další ročník festivalu Divadelní Flóra. Je to vlastně jedna z největších středoevropských přehlídek, která nabídne desítky akcí, divadelní inscenace, hudební produkce, filmy, besedy, workshopy, semináře, prostě to bude i letos wow. S tím, že letošní motto je solidarita. No a David Račák, tak ten má další pozvánku.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Vůně valašských specialit, spousta zvířat a den plný zážitků pro malé i velké. V sobotu 16. května ožije areál agropodniku ve Valašském Meziříčí chovatelským dnem na Valašsku. Těšit se můžete na ukázky chovu hospodářských zvířat, program pro děti, regionální produkty i skvělou valašskou atmosféru. Přijďte si užít den, kde tradice žije naplno. Chovatelský den na Valašsku v sobotu 16. května od 10 hodin ve Valašském Meziříčí. Těšíme se na vás.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Opavo, je tady ideální čas na nové letní outfity. Chcete osvěžit svůj šatník? Tak

0: neuteče žádná akce. Megasekáč Opava.cz.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Nové Zálesí. Místo, kde se čas zpomaluje. Lázně Luhačovice, tradice, klid a příroda na dosah. Právě teď startuje prodej nových bytů v jedinečné lázeňské lokalitě. Moderní bydlení, životní styl a investice, která má smysl. Váš nový domov začíná právě teď. nové-zálesí.cz.
4: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
8: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, Adry, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.
9: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
10: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, dolní oblast Vítkovice.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

přesně, půl šesté, Samfeld a také Jonas Blue a také hitovka Crying on the Dance Floor, je Radio Orion a na něm rekapitulace. V Beskydech se daří velkým šelmám, Fotopasti odhalili vlky, medvědy, ale taky rysy, tak na sebe dávejte o víkendových túrách bacha, teda pokud vám výlet nepokazí to neúplně slavné počasí. Jeden známý světový cestovatel vydal seznam nejošklivějších měst světa, kterým byste se podle něho měli tak nějak řídit a měli jste se díky tomu seznamu vyhnout. A co víc, na tom seznamu je i Ostrava. A teda tady s Klárkou Zumanovou z redakce s tím jako nesouhlasíme, jo? Však je to krásně. No. A ještě sport. Podle bookmakerů letošní mistrovství světa v hokeji, které začíná zítra, vyhraje Kanada. Česku sázející přiřadili pozici číslo 6. No tak zítra nastoupíme ve 2020 proti Dánsku, ale to už víte i díky Kláře Zemanové a zprávám, které četla přesně v 17 hodin. Hezký den!

má splněno, za chvilečku David Guetta se CEO, taky Benson Boone i vám, kteří jste dneska museli autem nebo autobusem do Brna po D1. Prosím vás, kalamita, tragédie kvůli pracím na dálnici na příjezdu do Brna se podle policie vytvořila kolona, která je od Brna ještě teď v 17.39 delší než 50 kilometrů. Týká se teda hlavně kamionáků, pokud tedy posloucháte Hit Radio Orion přes DAB a jedete tam, tak nezapomeňte dodržovat uličku pro záchranáře a dní další malér. Ale teda zdržit kilometrové, 50-kilometrové koloně, to asi není žádná hitparáda. Tak vás pozdravuju, myslím na vás a za

0: Nabídka pracovních míst.
1: Firma PV Czech z Frýdlantu nad Ostravicí hledá ruční svářeče, PLC programátory a operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culopel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 tisíc a náborový příspěvek 30 tisíc. 2 dny v týdnu práce z domu. Více na axa.cz sekce kariéra.
0: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo XXL-kuchyně.cz.
5: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
11: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
10: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
11: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
10: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
14: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, dolní oblast Vítkovice.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
16: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
19: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
20: Nákupy v online shop.cz.
21: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
20: www.onlineshop.cz.
22: Hit Radio Orion.
23: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: things that I've got.
1: BB, chcete-li Benson Boone a jeho Beautiful Things na Hit Radio Orion. To je, řekněme, současnost, ne úplně dávná léta, ale o 80kách, 90kách a hitech milénia to bude mezi 18. a 21. Zabroukám

Hráčka mužských srdcí. Sandra in the heat of the night. Za chvilku. Já jsem Kuba Ahnutek, děkuju vám za dnešní odpoledne. Budu se těšit opět zítra v pátek 15. od 15. tady na Hit Radio Areon. Ahoj!

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na výjezdu z Opavy směrem na Hlučín na kruhovém objezdu se střetlo osobní auto s nákladním. A na dálnici D48 na 59. kilometru směrem z Vítku Místku na Český Těšín stojí na vozovce porouchané osobní auto. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
3: Vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech. Pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová.
11: Já očekávám ten zájem velký. Vycházíme trošku z toho dluhopisu republiky, který jsme spustili, když jsem byla ministryní v roce 2018. Ten zájem byl enormní. My jsme na tu první emisi vyčlenili zhruba 20 miliard.
10: Upisovací období pro první emisi potrvá do 28. června. Obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Vládou aktualizovaný seznam letů ústavních činitelů obsahuje nově cesty pouze do konce května. Podle pondělního rozhodnutí kabinetu z něj zmizely pozdější plánované cesty, tedy i červencový let premiéra a ministru zahraničí a obrany na summit NATO. Kabinet je ohledně cesty ve sporu s prezidentem Petrem Pavlem, který usiluje o účast na akci také. Počet kybernetických incidentů v Česku byl v dubnu průměrný. Úřad jich evidoval 18, v březnu jich bylo 20. Za loňský rok Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost hlásil 203 kybernetických incidentů. Na dálnici D1 před Brnem se ve směru od Prahy vytvořila kolona kamionů přesahující 50 kilometrů. Důvodem je velmi vysoká intenzita nákladní dopravy v souvislosti se začínajícími státními svátky v Německu. Uvádí to ředitelství silnic a dálnic na síti X. Provoz zkomplikovala také nehoda.
12: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
10: V noci a ráno zataženo oblačno na Moravě, ve Slezsku a pravděpodobně i na jihu a východě Čech s deštěm. Nejnižší teploty 9 až 4 stupně, na západě Čech ojediněle 2. No a den bude opět chladný a většinou zatažený, oblačný, deštivý. Maxima 11 až 15 stupňů.
13: My máme ale na Hit Radio jasno, minimálně v tom, co vám budeme hrát za muziku. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, hezký večer přeju.

jsme se tu všichni sešli, přesně jako zpívá partička Farm All Together Now. Je záležitost, kterou jsme hráli právě teď, a že jsme se tu sešli, to má dobrý důvod. To, abychom odstartovali hudební speciál Hit Radio Classic dnes s datem 14. května, tak vám přejeme 9 minut po 18. krásný čtvrtek a budeme vám až do 21. večerní servírovat to nejlepší z 80. 90. a milénia. Nejen zahraniční hity, ale taky ty české. Teď se zavrtáme hodně hluboko pod zem. Krtek se jmenuje legendární skladba skupiny Buty.

0: tohle je Sandy z Pomády, jinak ale Olivia Newton-John. Nejen herečka, ale především zpěvačka. Na své solové dráze představila píseň Physical. Tu jsme připomněli teď na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic 80. 90. To nejlepší z milénia pro vás máme nachystané. Budeme slavit Celebration, je píseň skupiny Fun Factory. Slavit budeme to, že je páteční večer a to znamená, že zítra už je pátek, tak pro většinu z nás konec pracovního týdne. Přeju vám, ať vám to s Hitrádiem hezky a hlavně dobře utíká.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
7: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
8: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
9: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
10: Filtry, které si poradí se šumem.
9: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
10: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
9: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
10: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
11: Azore, ke mně! Nech tu srnku!
12: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
13: Sherlocku, záhada, jsou toho tisíce a tisíce a právě teď to kvete v Zoo Ostrava.
14: V Zoo Ostrava to teď kvete a roste. Jsou to přece rododendrony a azalky vocné, jak prosté.
13: Právě teď kvete v Zoo Ostrava největší kolekce rododendronů a azalek v Česku a na Slovensku. Přijďte se podívat, než odkvetou. Těšíme se na vás, Zoo Ostrava.
15: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
16: Stavebniny Janík. Stavebniny
17: Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah včetně doplňků.
16: Stavebniny Janík. Stavebniny
18: Janík. Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
19: Co?
18: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
19: Proto.
18: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
20: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Rádio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Three Doors Down, legendární písnička Here Without You. Hlasem skupiny byl Brett Arnold, který letos předčasně odešel do hudebního nebe. Vzpomínka na něj ale zůstala jenom ta nejhezčí.

Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Taky při čtvrtku si do uší dáváme to nejlepší od 80. až po milenium. Písnička, o které teď bude řeč, která teď dostane ve vysílání prostor, vznikla už v roce 1979. Jmenuje se Gloria a tehdy za ní stál italský zpěvák Umberto Tozzi. V roce 1982 ale dostala z brusu nový hudební kabátek od americké hvězdy Laury Branigan. Mimochodem, ten anglický text pro Lauru výrazně změnil význam. Místo romantické italské verze je píseň spíš o ženě, která utíká před samotou a vnitřní krizí. Doufám, že vy něco takového aktuálně neprožíváte a že vám tahle píseň jenom zlepší náladu, protože potenciál na to hudebně rozhodně má. Rozjařená veselá skladba, plná pozitivních nástrojů a tohodle skvělého beatu. Taky velká stálice na retro a oldies party i v dnešní době stále velmi populární. Tak připomínáme.

0: Žentour patřili mezi největší československé poprokové kapely druhé poloviny 80. let. Vedle Týny hodně rezonovaly taky písně Proklínám, Všechno bude fajn, Uličnice. Ten hlas, který jste slyšeli, ten patří zejména Janku Ledeckému, který tady startoval svou kariéru. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme jenom to nejlepší z 80., 90. a milénia. A na chystanu máme taky partičku ISMC. Tohle taneční záležitost, písnička It's a Rainy Day. I tu pro vás máme playlistu připravenou, stejně také skupina Morčíba nebo Cyndi Lauper do konce hodiny zazní. Matrace za hubičku CZ.
1: Co?
0: Matrace za hubičku CZ.
1: Cože?
2: Matrace za hubičku CZ.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
11: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
12: Nové vydání magazínu Reportér.
13: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
12: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
13: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
12: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
13: A spousta dalšího čtení.
14: Sherlocku, záhada, jsou toho tisíce a tisíce a právě teď to kvete v Zoo Ostrava.
15: V Zoo Ostrava to teď kvete a roste. Jsou to přece rododendrony a azalky vocné, jak prosté.
14: Právě teď kvete v Zoo Ostrava největší kolekce rododendronů a azalek v Česku a na Slovensku. Přijďte se podívat, než odkvetou. Těšíme se na vás, Zoo Ostrava.
16: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
17: Ostrava žije vínem.
1: V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Febeskrep a pořadatel na vínko.
17: Azore, ke mně, nech tu srnku!
18: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
19: Největší gastrojízda v centru Nového Jičína je tu. V sobotu 16. května ožije Masarykovo náměstí Food Festivalem. Čeká vás show šéfkuchařů, až 30 prodejců skvělého jídla, soutěže a pálivá chili show. Více na foodfestivalnovyjičin.cz.
20: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: skvěle pozitivní je Cyndi Lauper. Na Hit Rádiu nás dovedla až k 19. večerní. That's what I think. To jsme hráli v hudebním speciálu Hit Radio Classic.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
0: Pro lepší náladu vám dál budeme servírovat to nejlepší z 80. 90. a milénia. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Vždycky, když se řekne vem, možná vám jako první stane na mysl jejich vánoční píseň, ale ne, tu jsme teď nehráli, hráli jsme Wake Me Up Before You Go Go. Tohle je Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic. Doufám, že máte pohodový čtvrtek s datem 14. května, že si užíváte večer. My teď je trošku přitvrdíme, nachystanou máme totiž skupinu Nirvana. Smells Like Teen Spirit, to je nejikoničtější skladba grungeové éry a asi největší hit kapely Nirvana. Písnička vyšla v roce 1991 na albu Nevermind. No a prakticky přes noc udělala z alternativního roku mainstream. Najednou se všude objevily flanelové košile a zkreslené kytary. Ten název Teen Spirit vznikl víceméně náhodou. Má to takový hezký příběh. Kamarádka Kurta Cobaina, zpěváka skupiny Nirvana, totiž na zeď napsala větu Kurt smells like Teen Spirit. No a Kurt Cobain si myslel, že jde o revoluční slogan. Ve skutečnosti Teen Spirit byla značka deodorantu. No a tak se dopsal celý název songu Smells Like Teen Spirit. Ten hrajeme právě teď. Ikonické kytary, tak si to pořádně vychutnejte. Teď.

0: ze skupiny Black Milk. Nechci tě trápit, byl hit, který jsme hráli právě teď. A vystřídá ho slavný mashup single Dua Pet Shop Boys z roku 1991. Zajímavostí je, že spojuje dvě úplně odlišné skladby Where the Streets Have No Names od U2 a klasiku Can't Take My Eyes Off You od Frankie Valli. Pet Shop Boys byli mistři ironického a chytrého popu, vzali monumentální, téměř posvátný stadionový rock od U2 a překlopili ho do tanečního synthpopu a klubové estetiky začátku 90. let. Mimochodem vznikl i poměrně vtipný klip, je to taková lehká parodie na slavné Los Angeleské vystoupení U2 na střeše při natáčení videa Where the Streets Have No Name. To je pro ně velmi ikonický videoklip, který určitě budete mít někde vzadu v paměti. A tohle už je ta druhá píseň, Can't Take My Eyes Off You. Takže dva v jednom, už je za chvilku na Hit Radio.
1: Co?
2: Matrace za hubičku CZ.
1: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Sindel X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival.
6: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: levnězčiny.cz. Azore, ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
3: Stavebniny Janí. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Tento Dub Sonoma s kladem za super ceny.
4: Stavebniny Janík.
3: Rádi vám poradíme s výběrem.
5: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
6: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
7: Hit Radio.
8: Makes me feel.

Tohle je unikátní spojení dvojice Whitney Houston a Enrique Iglesias. Zamilovaná věc, Could I Have Kiss Forever. Rok 2000, tedy jsme se pohybovali přesně na hranici milénia. Mimochodem, tahle deska se objevila u Whitney Houston na Greatest Hits výběru. Tak jsme tedy vzpomínali, no a vzpomínat teď budeme taky na tu domácí tvorbu, nachystaná je skupina Lucie. Jsem skoro

0: tuhle fantastickou věc se postaral Holly Johnson, Americanos. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia vám hrajeme až do 21. večerní. Na chystanou máme taky partičku a písničku, kterou určitě dobře poznáte. Las Ketchup, španělské dívčí trio, které se celosvětově proslavilo obřím hitem Asre. Tohle byl rok 2002. Holky byly sestry, pocházely ze Španělska. Mimochodem, dcery hudebníka známého jako El Tomate. Právě odtud jejich název Las Ketchup. I takové budou příští minuty na Hit Radio. Těšit se můžete třeba na písničku Words. F.R. David se taky přihlásí o slovo. Hit Radio.
1: Matrace za hubičku CZ. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady CZ jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: www.levnězčiny.cz.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
4: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
5: Filtry, které si poradí se šumem.
4: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
5: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
4: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
5: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny
7: Janík. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
6: Stavebniny Janík.
7: Více na stavebniny-janík.cz.

0: Matracezahubičku.cz.
1: Cože?
2: Matracezahubičku.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové,
4: jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

Heartbreaker, to je ikonický hit Donny Warwick. Takhle vám ve čtvrtek večer hraje Hit Radio. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, ještě necelou hočku, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Je pravda, že poslední dny nás úplně tropické teploty nehitují. Jsme rádi, že už se to letní období nicméně blíží a můžeme do playlistu zařadit Summer Jam. Hraje legendární Underdog Project.

0: It's Like That, to jsme hráli na Hitrádiu v hudebním speciálu Hitrádiu Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, abychom připomínali to nejlepší z našeho hudebního archivu. Pro lepší náladu budeme hrát Happy People. Hitovka projektu Mr. President. Ani tohle si ve čtvrtek večer nemůžeme odpustit. Takhle vám budeme hrát už za chvíli.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
2: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
3: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: levnězčiny.cz.
1: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
2: Filtry, které si poradí se šumem.
1: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
2: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
2: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
3: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Tyvento Dub Sonoma s kladem za super ceny.
4: Stavebniny Janík.
3: Rádi vám poradíme s výběrem.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Legendární český hudební projekt skupina ZOO a hit číslo 1. Už se blíží čas sluhu. Tahle písnička královala éteru v roce 1991 a rock kombinuje s folklórními prvky. Možná jste to taky zaznamenali, až mystické středověké motivy. Teď něco z milénia. V roce 2000 Destiny's Child, kde zpívala třeba Beyoncé, nahrali soundtrack pro film Charlieho Andílci. Písnička se jmenuje Independent Woman a hrajeme ji právě teď na Hit Rádiu.

0: Balance in the Stream. Tahle věc se nikdy neoposlouchá. Na Hit Radio nám dělala společnost dvojice Kenny Rogers a Dolly Parton. A tohle taky dobře znáte. Irská partička YouTube, jejím čele Bonovox, legendární hit Mysterious Ways. I tímhle bude pokračovat hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia vám hrajeme ještě do konce hodiny. Hit Radio.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
4: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
5: Filtry, které si poradí se šumem.
4: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
5: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
4: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
5: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
6: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Xindl X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Nové vydání magazínu Reportér.
11: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
10: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
11: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
10: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
11: A spousta dalšího čtení.
12: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: rádiu a hudební speciál Hit Radio Classic, který nicméně dospěl do svého konce, tak díky, že jste u toho i dnes byli s námi. Doufám, že jste si vychutnali to nejlepší z 80., 90. a milénia. Servírovat to nejlepší z našeho hudebního archivu vám budeme zase zítra při pátku úderem 18. hodiny. Hezký večer s dalšími hity Hit Radio.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: matracesahubičku.cz.
1: Co?
0: Matracesahubičku.cz.
1: Cože?
2: Matracesahubičku.cz. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Majáles jede naplno a BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
7: Azore, ke mně, nech tu srnku.
8: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
9: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
10: Filtry, které si poradí se šumem.
9: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
10: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
9: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
10: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
11: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
1: Stavebniny Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah včetně doplňků.
2: Stavebniny Janík.

0: levnězčiny.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Xindl X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
8: Filtry, které si poradí se šumem.
7: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
8: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
7: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
8: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Radio Orion.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Orion. Hit Radio Orion.
2: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.

0: Senzore, ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival,
7: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
10: Filtry, které si poradí se šumem.
9: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
10: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
9: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
10: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mirá,
1: Rybičky,
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Tomáš Klus,
0: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.

0: pozore, ke mně, nech tu srnku.
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
3: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah, včetně doplňků.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Xindl X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.

0: Hit Radio Orion. Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
1: Stavebniny Janík.
2: Stavebniny Janík.
3: Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
1: Stavebniny Janík.
3: Více na stavebniny-janík.cz.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
2: Hit Radio.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.